0: novinky Rádia Hana. Peníze létají eterem. Vaše milovaná megahra Šťastná trojka Rádia Hana jede v květnu dál.
1: Vyhrál jsem ve Šťastné trojce 3000 korun.
2: A vyhrála jsem ve Šťastné trojce 4000 korun.
0: Každý všední den losujeme poslední tři čísla vašeho telefonu a z obyčejného dne může být den výherní.
1: Hrajte taky s Rádiem Hana, je to super.
0: Poslouchejte a berte prachy. Hana žije hokejem. Mistrovství světa? Jasně.

0: dnešní vejelet je pro opravdový fajnšmekra.
1: Jednoduše, Rádio Hná v květnu.
2: To jsou prachy na ruku,
1: sportovní emoce
2: a jaro plné dobrodružství.
1: Zesilte rádio.
2: Zesilte život.
1: Takové jsou květnové novinky Rádia Hná.
3: Rádio Hná. Nejlepší hudební výběr.

0: Víte, že každá písnička, kterou jsme si oblíbili, je spojena s nějakou naší důležitou vzpomínkou? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den.
1: Posloucháte Rádio Haná.

0: Právě teď a pro vás zprávy. Novinka pro cestující v MHD v Olomouci. Jak píše Deník, nově si koupíme jízdenku na městskou hromadnou dopravu i v dalších aplikacích. Službu teď poskytuje apka Mobil OK, IDOS a Můj vlak a nabízí nově jízdu v samostatné olomoucké zóně 71.
1: Místní rádio, místní zprávy.
2: Zhruba každé páté klíště na Moravě může přenášet nebezpečné infekce. Vyplývá to ze studie vědců z Univerzity Palackého v Olomouci. Nejde přitom jen o lymskou boreliózu nebo klíšťovou encefalitidu, ale i další choroby. Odborníci proto varují, že ochranu proti klíšťatům není radno podceňovat.
0: Herečka Jiřina Bohdalová na českých známkách. Česká pošta vytvořila arch s fotkami herečky u příležitosti jejich nedávných 95. narozenin. Arch obsahuje 5 různých fotografií z její kariéry.
2: Policisté ve Vyškově hledají svědky dopravní nehody u tamní nemocnice Vyškov. Neznámé vozidlo tam mezi 29. dubnem a 30. dubnem poškodilo zaparkované BMW a z místa odjelo. Policie žádá případné svědky, aby se ozvali na linku 158, informuje o tom Deník.
1: Sport.
2: Fotbalisté Sigmy Olomouc skončili po základní části šance ligy na 7. místě. Postavení mimo první šestku pro ně znamená účast ve skupině o konečné umístění. V té mají za soupeře pražskou Bohemku. První zápas série Hanáci v Dělíčku vyhráli 3-1 a mají tak před odvetou dobrou výchozí pozici. Sigma hraje doma tuto neděli 10. května. Zápas na Andrově stadionu začíná v 15 hodin a my budeme fandit.
1: Počasí.

0: 19 a 23 stupni. Na horách naměříme maximálně 15. Odpoledne a večer počítáme s lokálními přeháňkami, ojediněle se objeví i bouřka. V ní může napršet kolem 15 mm srážek. Foukat bude slabý, proměnlivý vítr. V pátek pak oblačnosti ubude, ale ochladí se na 20 stupňů.
1: Nejlepší hudební výběr. Byly 3 hodiny.

Čeká vás potěšení, které si užijete všemi smysly. Býci zažijete pohádku, budou splněná přání i happy end. Blíženci, máte štěstí, rodina si bez vás život neumí představit. Raci, dejte si třeba zákusek a dál se veste na sladké vlně. Lvi, dneska vsaďte na empatii a nesobeckost. Pany, něčím se odměníte a uděláte si z toho rovnou rituál. Váhy, naladíte se do harmonických barev, přesně tak, jak to milujete. Štíři, když máte radost a nikdo se nedívá, tak si zatančíte. Střelci, dneska se doslova vyřádí vaše estetická duše. Kozorozi, díky vám jsou všichni hned mnohem veselejší. Vodnáři, nejradši máte originální zážitky. A co my ryby? Prý umíme zařídit náladu, která každého zahřeje u srdíčka. Yeah!

0: to byly velký originálky tady tohle.
1: Vzpomínejte.
2: Pro tuhle skvělou komedii máme doma odjakživa slabost.
1: Bavte se.
3: Dcera strašně tamagoči chtěla.
1: A typujte jeden konkrétní rok.
4: Na ty si vzpomínám moc dobře.
1: Nejlepší vzpomínky a hitparádové pecky z jednoho roku slyšíte v Procházce pamětí. Vracíme vaše vzpomínky. Každé všední dopoledne od 9 na rádiu Hana.
4: Na to nezapomenu.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Naše rádio vás pravidelně bere do světa filmových premiér a novinky tohoto týdne v moravských kinech sleduje náš filmový expert Honza Tománek z olomouckého Metropolu. Honzi, ahoj.
2: Zdravím tě, Lukáši, a stejně tak i všechny posluchačky a posluchače. Dneska začneme koncertním filmem, konkrétně Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft The Tour. Koncertní film, který vznikl v průběhu beznadějně vyprodaného stejnojmenného turné právě Billie Eilish. A zajímavostí k tomu je, že film natočil nikdo jiný než slavný režisér James Cameron, který stojí například za sérií Avatar. Vzhledem k tomu, že se o jeho režii postaral tento genius a inovátor, nepůsobí proklamace o divácky nezapomenutelném a pohlcujícím zážitku nijak přehnaně. K naplnění Cameronových záměrů by mělo výrazně přispět 3D provedení, ve kterém by se měl film optimálně promítat. Pokračovat budeme filmem B-Team na stopě, což je konkrétně irská komedie nebo novátorská detektivka, ve které hlavní roli hraje známý oblíbený herec Hugh Jackman a hraje roli George, neboli pastýře, který každou noc čte svým milovaným ovcím detektivní romány v domnění, že jim stejně nemohou rozumět. Když však záhadná událost naruší život na farmě, ovce si uvědomí, že se sami musí stát detektivy.
3: Tajemství mýho životního štěstí je v tom, že chovám ta nejmilejší zvířata na zemi. Ovce. Tohle je moje stádo.
2: Při sledování stop a vyšetřování lidských podezřelých dokazují, že i ovce mohou být brilantními řešiteli zločinu.
4: Kdykoliv jen o ten případ zavadím,
5: to je moje.
4: Objeví se ovce. Stopa. Díky všem.
2: No a nakonec tady máme druhý díl pokračování série Mortal Kombat, oblíbené akční, dobrodružné a fantasy série, ve které se šampioni ze Zeměříše, včetně oblíbených postav z prvního dílu, vydávají do ještě brutálnějšího a neúprostného turnaje, kde budou bojovat nejen mezi sebou, ale především proti síle temného vládce Shao Kahna. Jehož cílem je zničit zemi a podrobit si její obránce.
1: Whoa! I really don't feel comfortable hitting a girl. Koncertní film o Billie Eilish v režii Jamesa Camerona, irská komediální detektivka B-Team na stopě s Hugh Jackmanem a druhý díl akčního Mortalu Kombat jsou filmové premiéry začátku května. A za filmové experty našeho rádia se o to podělil Honza Tománek z olomouckého Metropolu. Děkujeme a příště zas.
2: Věřím, že se potkáme v některém z našich moravských kin.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
6: Víte, že slovo láska použili slavní Beatles 613krát ve svých písničkách?
0: O hudbě víme téměř vše.
6: Rádio Haná.

a 23 stupni. Na horách naměříme maximálně 15. Odpoledne a večer počítáme s lokálními přeháňkami, ojediněle se objeví i bouřka. V ní může napršet kolem 15 mm srážek. Foukat bude slabý, proměnlivý vítr. V pátek pak oblačnosti ubude, ale ochladí se na 20 stupňů.

jedině na Hané. Nejlepší hudební výběr. Bylo 5 hodin.

0: hvězdy ví.
1: Rádio Hana.
0: Horoskopy pro dnešní den.
2: Berani, čeká vás potěšení, které si užijete všemi smysly. Býci, zažijete pohádku. Budou splněná přání i happy end. Blíženci, máte štěstí, rodina si bez vás život neumí představit. Raci, dejte si třeba zákusek a dál se veste na sladké vlně. Lvi, dneska vsaďte na empatii a nesobeckost. Pany, něčím se odměníte a uděláte si z toho rovnou rituál. Váhy, naladíte se do harmonických barev, přesně tak, jak to milujete. Štíři, když máte radost a nikdo se nedívá, tak si zatančíte. Střelci, dneska se doslova vyřádí vaše estetická duše. Kozorozi, díky vám jsou všichni hned mnohem veselejší. Vodnáři, nejradši máte originální zážitky. A co my ryby? Prý umíme zařídit náladu, která každého zahřeje u srdíčka.
0: Hvězdy ví.
1: Rádio Hana.
0: Vaše horoskopy každý den v tomto čase.

0: www.zofi.cz.
1: Znáte někoho, kdo vrací život naší krajině? Kdo učí děti milovat přírodu nebo inspiruje ostatní k ekologickému chování? Olomoucký kraj hledá hrdiny všedního dne a příběhy, které inspirují. Nominujte jednotlivce, spolky, obce či firmy na ceny za přínos v oblasti životního prostředí pro rok 2026. Protože každý konkrétní čin má smysl. Vaše tipy přijímáme do 15. května na webu cenykraje.cz.
2: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
3: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
2: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
4: Barvám neutečeš 2026. Nejbarevnější akce roku je opět tady. Barvám neutečeš 2026. 9. května. Olomouc, výstaviště Flora. Dvě trasy, tvoje tempo, barvy všude. Barvám neutečeš CZ.
5: Tuto tradiční akci podporuje Olivie. Olomoucký kraj. Region zdravého života.
6: Rádio Hana.
7: Nejlepší hudební výběr.

0: novinky Rádia Hana. Peníze létají eterem. Vaše milovaná megahra Šťastná trojka Rádia Hana jede v květnu dál.
1: Vyhrál jsem ve Šťastné trojce 3000 korun.
2: A vyhrála jsem ve Šťastné trojce 4000 korun.
0: Každý všední den losujeme poslední tři čísla vašeho telefonu a z obyčejného dne může být den výherní.
1: Hrajte taky s Rádiem Hana, je to super.
0: Poslouchejte a berte prachy. Hana žije hokejem. Mistrovství světa? Jasně.

0: Dnešní výlet je pro opravdový fajnšmekra.
1: Jednoduše, rádio hledá v květnu.
2: To jsou prachy na ruku,
1: sportovní emoce
2: a jaro plné dobrodružství.
1: Zesilte rádio.
2: Zesilte život.
1: Takové jsou květnové novinky Rádia Haná.
3: Posloucháte Rádio Haná.
1: Hezké ráno.

0: Milé cestovatelky a cestovatele, letos pro vás máme velkou novinku. Mimo tradiční destinace, jako jsou Lázně Jeseník, Zámek Tovačov či Dlouhé Stráně, se vydáme do Ostravy a Bruntálu. A nejen tam, pojedeme dokonce i za hranice naší republiky, do Slovenské Skalice a Trnavy. Tak neváhejte a pojďte si užít výlety s námi.
1: Více informací, včetně rezervace výletů, najdete na webu seniorskecestovani.cz.
2: Festival jídla, sladkostí a zábavy už tento víkend v pavilonu A na výstavišti Flora Olomouc. To je pestrá nabídka vystavovatelů se sladkostmi, jídlem i sportovními aktivitami a bohatý doprovodný program s Lego koutkem a skákacím hradem pro děti. Festival jídla, sladkostí a zábavy o víkendu na Floře.
3: Statutární město Přerov vás zve 8. května na doprovodný program oslav dne vítězství v Želetavské ulici. A co vás čeká? Moravská veselka, ukázka výcviku psů, hasičský záchranný sbor, veterán klub, policejní a záchranářští motorkáři a bude toho mnohem víc. 8. května se na vás těšíme v Přerově.
4: Rádio Haná.
5: Ráno

0: snídaně pro vás je pro celou rodinu s vámi nachystá Dua Lipa. Teď nové zprávy.
1: Bude 6 hodin.
2: Hezké ráno.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Právě teď a pro vás zprávy. Novinka pro cestující v MHD v Olomouci. Jak píše Deník Nově, si koupíme jízdenku na městskou hromadnou dopravu i v dalších aplikacích. Službu teď poskytuje apka Mobil OK, IDOS a Můj vlak a nabízí nově jízdu v samostatné olomoucké zóně 71.
1: Místní rádio, místní zprávy.
4: Zhruba každé páté klíště na Moravě může přenášet nebezpečné infekce. Vyplývá to ze studie vědců z Univerzity Palackého v Olomouci. Nejde přitom jen o lymskou boreliózu nebo klíšťovou encefalitidu, ale i další choroby. Odborníci proto varují, že ochranu proti klíšťatům není radno podceňovat.
3: Herečka Jiřina Bohdalová na českých známkách. Česká pošta vytvořila arch s fotkami herečky u příležitosti jejich nedávných 95. narozenin. Arch obsahuje 5 různých fotografií z její kariéry.
4: Policisté ve Vyškově hledají svědky dopravní nehody u tamní nemocnice Vyškov. Neznámé vozidlo tam mezi 29. dubnem a 30. dubnem poškodilo zaparkované BMW a z místa odjelo. Policie žádá případné svědky, aby se ozvali na linku 158. Informuje o tom Deník.
1: Sport.
4: Fotbalisté Sigmy Olomouc skončili po základní části šance ligy na 7. místě. Postavení mimo první šestku pro ně znamená účast ve skupině o konečné umístění. V té mají za soupeře pražskou Bohemku. První zápas série Hanáci v Dělíčku vyhráli 3-1 a mají tak před odvetou dobrou výchozí pozici. Sigma hraje doma tuto neděli 10. května. Zápas na Andrově stadionu začíná v 15 hodin a my budeme fandit.
2: Rádio Hana a Šťastná trojka. Pravidelně vyhlašujeme 3 poslední čísla vašeho mobilu. Čeká na vás minimálně 1000 korun každý všední den, jedině na Hané.
1: Počasí.

20 stupni. Na horách naměříme maximálně 15. Odpoledne a večer počítáme s lokálními přeháňkami, ojediněle se objeví i bouřka. V ní může napršet kolem 15 mm srážek. Foukat bude slabý, proměnlivý vítr. V pátek pak oblačnosti ubude, ale ochladí se na 20 stupňů. Víme, jak se jezdí tady. Stále nám trvá uzavírka silnice mezi Břuchotínem a Křelovem. Objížďka je vedena v obou směrech přes Skrbeň a Horku nad Moravou. S mírným zdržením počítáme taky na D1 na exitu Lipník.

0: Viem.
1: Rádio Haná. Doprava rýchle a spolehlivě.
2: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
3: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolny.cz.
1: Nejlepší hudební výběr.

Je 6 hodin, 7 minut, Hanáci drží spolu také ve čtvrtek 7. května. Posloucháte ranní topku s Lukášem. Děkujeme za to. Jinak díky zítřejšímu svátku je dneska poslední pracovní den tohoto týdne. A díky online přehrávači na webu radiohana.cz jsme s vámi kdekoliv chcete. Na Moravě, ve Slezsku, klidně i v Itálii. Tam mají velmi atraktivní atrakci. Nevím, jestli jste o tom slyšeli. Ale je tam fontána, ze které non-stop a zdarma pro poutníky teče víno. Nachází se v městečku Caldari di Ortona v regionu Abruzzo, takže když tak posloucháme, otázka dne zní. Užijeme si teď prodloužený víkend na zahradě? Nebo rovnou v Itálii u fontány? Přejeme hezké ráno. Radio.

0: a dělají to s naprostou samozřejmostí. Olomoucký kraj opět ocení výjimečné osobnosti a organizace ze sociální oblasti. www.cenykraje.cz. Nominujte své favority na ceny pro lidi se srdcem na dlani. Stačí vyplnit formulář na webu cenykraje.cz a to nejpozději do konce května. Dejte šanci zazářit těm, kteří si to zaslouží. www.cenykraje.cz.
1: Rádio Hana.
2: Ráno je top.

0: Celine Dion, One Heart a nebo Phil Collins, Do You Remember? Tyhle hity vás ve čtvrtek ráno nakopnou víc než dvojité kafe zalité energiťákem. Posloucháte své narozeninové Radio Hana, ano, více z našeho kalendáře i o těch narozeninách právě teď. A před půl sedmou pro vás nová doprava i počasí. Co myslíte, zaprší konečně i u nás na Moravě? Více už za chvilku, teď je čtvrt na sedm.
1: Radio Hana, kalendárium.
0: Je čtvrtek 7. května a svátek má Stanislav. Nositelé tohoto jména jsou prý pracanti a taky pěkně inteligentní. A v Česku je vás kolem 60 tisíc. Narozeniny má herečka Tereza Brodská, také zpěvák Adam Mišík. Dnes je, a pozor, světový den hesel, takže si chraníme účty. A ne, že heslo máme 1234 nebo heslo 123. A přesně 7. května 1992 začíná vysílat Radio Hana. První soukromé rádio na střední Moravě. Později se přidává i Radio Hana Skyrock, Radio Metropole a z jedné stanice je tak pořádná rádiová rodina. I dnes pro vás máme to nejlepší. Je čtvrtek 7. května.
1: Radio Hana, kalendárium. Hity a vzpomínky z jednoho roku. To je procházka pamětí. Každé všední dopoledne po deváté. Jedině na Radio Hana.
2: Jedna vlaštovka jaro nedělá, ale jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Nabídky všech pojišťoven na jednom místě. Jaro. Jednoduše lepší pojištění vozidel pro každého. jaropojištění.cz
1: Rádio Hana. Jsme nejposlouchanější regionální rádio v Olomouckém kraji. Děkujeme. Rádio Hana. Vaše věrné rádio.
3: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
4: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Ona chce do Čech, on chce zůstat na Moravě? Vyřešeno. Pozemky Čechy u Přerova. Exkluzivní parcely, kde se sny o Čechách potkávají s moravskou pohodou. Sítě hotové, optika v zemi, stačí jen začít stavět. Pozemky Čechy, šťastné bydlení pro oba. Více na pozemkyčechy.cz.
6: Firma Espro SRO hledá řidiče nákladních aut a zkušené strojníky na rypadla i buldozery. Nastoupit můžete hned.

0: pracovní příležitosti. Espro, vaše nová práce.
1: Tento víkend na Sovinci ožívá skutečný, neskrocený středověk. Uvidíte nefalšované souboje elitních bojovníků, hřinkot zbraní a sílu dravých ptáků. Pro malé odvážlivce máme rytířské pohádky a atmosféru, kterou jinde nezažijete. Vezměte rodinu a přijďte na Sovinec. Čeká vás víkend plný akce.
2: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
3: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
2: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
3: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve. Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
2: Jsme tu pro vás již 20 let.
3: Jezírka Banat.cz.

0: ceny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 39 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Město Velká Bystřice vás zve tuto neděli na bystřické selské trhy a slavnost kroje. Čeká vás náměstí plné stánků s jarním sortimentem a také oslava kroje. Máme jich totiž na Široké Hané hodně. Vše za podpory Olomouckého kraje. Velká Bystřice již tuto neděli. Bystřické trhy a slavnost kroje.
3: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
4: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
3: A tak to bude drahé.
4: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
5: Country, tramp, bluegrass a folk festival Horecké struny se blíží. Už 22. a 23. května v Horce nad Moravou. Letos vám zahrají Zajatci, Vítkův sextet, Arest, THS, Brzdaři, Hudlaři a další. Hrajeme za každého počasí a ne v super dva dny pod širým nebem pro celou rodinu. Přijďte na country, tramp, bluegrass a folk festival Horecké struny. Areál na Sokolce, Horka nad Moravou, 22. a 23. května.
6: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
7: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
8: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
9: Rádio Hana. Nejlepší

Po uších nás ve čtvrtek ráno hladí Phil Collins, na volná krádia Haná, za chvíli Dua Lipa a taky Sandra, irská komediální detektivka s Hugh Jackmanem a taky druhý díl akčního boje.

0: V Olomouci, Přerově i Prostějově teď kolem 13 stupňů, přes den oblačno anebo zataženo, místy slabý déšť nebo přehaňky a teploty do příjemných 22 stupňů Celsia.
1: Doprava.
0: V Olomouci, Uničově, Moravském Berouně i Rýmařově bez vážných nehod. Ranní nehoda osobáku a dodávky je vedle Kauflandu na Brněnské ve Vyškově a policie chytá v Kroměříži na Velehradské u Hřbitova, taky na obchvatu Otrokovic na D55 v obou směrech. Blinker vlevo, blinker vpravo, jedem spolu, takže bravo.
1: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
3: Rádio Haná.

0: Každé ráno milujeme voňavé kafe, čerstvé pečivo, ranní světlo a taky hity od Rádia Haná. Ano, každý den jsme spolu v kontaktu i díky rozmanitým diskuzím na Facebooku Rádia Haná. Dneska se vás tam ptáme, co byste udělali, kdybyste se na jeden den stali opačným pohlavím. Vaše komentáře jsou zase geniální. Více už po 6:45 a teď 5 minut po 6:30 dnešní premiéry v moravských kinech.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
0: Naše rádio vás pravidelně bere do světa filmových premiér a novinky tohoto týdne v moravských kinech sleduje náš filmový expert Honza Tománek z olomouckého Metropolu. Honzi, ahoj.
2: Zdravím tě, Lukáši, a stejně tak i všechny posluchačky a posluchače. Dneska začneme koncertním filmem, konkrétně Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft the Tour. Koncertní film, který vznikl v průběhu beznadějně vyprodaného stejnojmenného turné právě Billie Eilish. A zajímavostí k tomu je, že film natočil nikdo jiný než slavný režisér James Cameron, který stojí například za sérií Avatar. Vzhledem k tomu, že se o jeho režii postaral tento génius a inovátor, nepůsobí proklamace o divácky nezapomenutelném a pohlcujícím zážitku nijak přehnaně. K naplnění Cameronových záměrů by mělo výrazně přispět 3D provedení, ve kterém by se měl film optimálně promítat. It's gonna be loud. Duh. Pokračovat budeme filmem B-Team na stopě, což je konkrétně irská komedie nebo novátorská detektivka, ve které hlavní roli hraje známý oblíbený herec Hugh Jackman a hraje roli George, neboli pastýře, který každou noc čte svým milovaným ovcím detektivní romány v domnění, že jim stejně nemohou rozumět. Když však záhadná událost naruší život na farmě, ovce si uvědomí, že se sami musí stát detektivy.
3: Tajemství mýho životního štěstí je v tom, že chovám ta nejmilejší zvířata na zemi. Ovce. Tohle je moje stádo.
2: Při sledování stop a vyšetřování lidských podezřelých dokazují, že i ovce mohou být brilantními řešiteli zločinu.
4: Kdykoliv jen o ten případ zavadím,
5: to je moje.
4: Objeví se ovce. Stopa. Díky všem.
2: No a nakonec tady máme druhý díl pokračování série Mortal Kombat, oblíbené akční, dobrodružné a fantasy série, ve které se šampioni ze Zeměříše, včetně oblíbených postav z prvního dílu, vydávají do ještě brutálnějšího a neúprostného turnaje, kde budou bojovat nejen mezi sebou, ale především proti síle temného vládce Shao Kahna. Jehož cílem je zničit zemi a podrobit si její obránce.
0: Whoa! I really don't feel comfortable hitting a girl. Koncertní film o Billie Eilish v režii Jamesa Camerona, irská komediální detektivka B-Team na stopě s Hugh Jackmanem a druhý díl akčního Mortalu Kombat jsou filmové premiéry začátku května. A za filmové experty našeho rádia se o to podělil Honza Tománek z olomouckého Metropolu. Děkujeme a příště zas.
2: Věřím, že se potkáme v některém z našich moravských kin.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Zažijte hudbu, ze které mrazí. Čarovné tóny macochy ovládnou jeskyně moravského krasu od 3. do 7. června. Užijte si rokovou smršť kapely Arytmia, operní árie Štefana Margity nebo jazz Jiřího Stivína v unikátní akustice podzemí. Čarovné tóny macochy. Vstupenky v síti Ticketportál.
8: Jedině Sezako z Olomouce mi doma vyřeší ucpaný odpad nebo vyveze žumpu, ale čistí také nádrže sacím bagrem a odváží nebezpečné odpady. Jedině Sezako.
9: Olomoucká muzejní noc v pátek 15. května. Desítky otevřených galerií a muzeí, světelné instalace a koncerty na náměstí Republiky i doprovodný program v Centralu. V pátek 15. května až do pozdních nočních hodin. Více na olomouckamuzejninoc.cz.
5: Party, nemáme čas. Musíme zpátky do minulosti, jinak Allpran ztratí svou budoucnost.
10: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
5: Na elektrokolech a kolech od Allpranu. Dojedi s nimi kamkoliv.
10: Skvělý nápad! Už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
5: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Allpran, naše cyklistická budoucnost začíná teď.
11: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Allpran.cz.
9: Přijměte pozvání do Tovačovského zámku na vernisáž uznávaného fotografa Jindřicha Štrajta s názvem S láskou. Snímky vznikly pro mobilní hospic Nejste sami a jsou to příběhy lidskosti. Potkejte se osobně s autorem ve čtvrtek 7. května od 17 hodin na zámku v Tovačově. Nejste sami.
12: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
13: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
12: Čerstvé jako z Kauflandu.
14: Park Michalov žije hudbou. Už tuto neděli oslavíme Den matek a zahájíme novou sezónu promenádních koncertů v Parku Michalov. Čeká nás zábavné odpoledne pro rodiny s dětmi s aktivitkou. Tak se za námi zastavte do Parku Michalov a oslavte s námi Den maminek. Více na Facebooku Kultura Přerov.
15: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
16: Už tuto sobotu pořádá obec Lutín pochod, běh a cyklový jezd Mánesovou stezkou. Připraveny jsou různorodé trasy a v cíli bude čekat bohaté občerstvení, posezení u hudby a skákací hrad pro děti. Více info na lutín.cz. Pochod, běh a cyklový jezd Mánesovou stezkou už tuto sobotu v Lutíně.
17: Rádio Hana.
1: Nejlepší hudební výběr.

0: Vyhrajte prachy ve šťastné trojce Rádia Haná. Dnes hrajeme o 1000 korun. Další výherní trojčíslí vylosujeme už brzy.
1: Rádio Haná
0: a šťastné.

0: S Georgem Ezrou je vaše rádio i ve čtvrtek ráno geniálně naladěné. Hraje vám Radio Hana 3 minuty po 3 čtvrtě na 7. Už od nás víte, že dneska by i tady u nás na Moravě mohlo konečně trošku zapršet. Nad hlavou mraky, místy slabý déšť nebo přehánky, teploty dnes do příjemných 22 stupňů Celsia. Máte chuť být slyšet v rádiu? Ono to je velmi jednoduché. Stačí se zapojit do našich rozmanitých každodenních diskuzí na Facebooku Radio Hana. My se vás tam dneska ptáme na něco, nad čím je celkem zábava přemýšlet. Co byste udělali, kdybyste se na jeden den stali opačným pohlavím? A tady jsou vaše další top komentáře. Vlaďka píše, konečně bych si doma všechno opravila. Píše posluchač tak, kdybych se probudil jako žena, jenom bych se válel, stěžoval si, že mě bolí hlava, hlavně bych všechno viděl nejlíp. Radagu, ty si to vypiješ doma. Lída píše, no co? Čůrala bych ve stoje, ať si to užiju. A zapojuje se i Kamil. Jo, tak já, kdybych se druhý den probudil jako žena, tak s mým štěstím bych u toho dostal pořádnou migrénu.
1: Ráno je to Radio Hana.
0: Za chvilku další zprávy, teď 80. léta na Hané. Jennifer Rush, 6

0: nabídka pro Kanea. Harry Kane, tak přece! Času je málo, ale Harry Kane je vystřel naději, vyrovnává na 1-1.
1: No ale nestačilo to. Ano, ani tahle branka Bayernu Mnichov a Harryho Kanea v samotném závěru semifinále Ligy mistrů včera večer nestačila. Po remíze 1-1 nakonec do finále Champions League. Po druhé za sebou postupuje francouzské PSG a s londýnským Arsenálem si to o trofej šampiona Ligy mistrů rozdají v sobotu 30. května. Taky o tom ve čtvrtek ráno mluvíme v ranní topce Rádia Hana.
2: Hit za hitem. Hit za hitem.
1: A po zprávách spolu rozehrajeme další hodinu plnou ranních hitů pro vás Belinda Carlisle, Crystal. A před prodlouženým víkendem bude zpívat Summer. Teď už Tomáš Gottwald a nové zprávy. Dobré ráno, vstáváme s vámi 6.56.
3: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nadčasové dřevo od Janků podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků podlahy.
4: Bude 7 hodin.
5: Hezké ráno.
4: Zprávy Rádia Hana.
6: Vítejte u zpráv. Aktuálně z Olomouce. Přes 5000 lidí podepsalo petici za zachování tramvajové trasy do Pavloviček. Radnice vzkázala, že rozhodne až na základě odborných studií. Trať je na hraně životnosti.
4: Místní rádio, místní zprávy.
6: Pomoc řidičům v Prostějově. Město ve spolupráci s Držovicemi nainstaluje v ulici Konečná svou infotabuli. Ta řidiče včas upozorní na uzavírky přejezdů či kolony v centru, což jim umožní včas zvolit jinou trasu. Britská královská rodina se rozroste. Princezna Eugenie oznámila, že s manželem očekávají v létě třetí dítě. Zprávu sdílela na Instagramu s fotkou synů Augusta a Ernsta a s fotkou ultrazvuku.
4: Sport.
6: Fotbalová národní liga má za sebou 27. kolo a jak se dařilo klubům z našeho regionu. Prostějov padl na trávě Bčka pražské Sparty 1-5 a hanácká Slavia Kroměříž smetla

0: jedině na Hané. Počasí.
1: Počasí ode dneška až do konce týdne. Vše máme připraveno. Víme, jak bude. Dnes oblačno anebo zataženo, místy slabý déšť nebo přeháníky teploty do 22 stupňů Celsia. Jaký bude prodloužený víkend? Zítra polojasno anebo oblačno, přeháníky jen místy páteční teploty 20 až 23. Sobota většinou polojasná, jen místy oblačná 20 stupňů. V neděli většinou oblačno a 22 stupňů Celsia. V Olomouci, Uničově, Moravském Berouně i Rýmařově bez vážných nehod. Ranní nehoda osobáku a dodávky je vedle Kauflandu na Brněnské ve Vyškově a policie chytá v Kroměříži na Velehradské u Hřbitova, taky na obchvatu Otrokovic na D55 v obou směrech. Blinker vlevo, blinker vpravo, jedem spolu, takže bravo.
0: Rádio Hana.

0: 7 hodin, 6 minut, dobré ráno, jaký je náš recept na ranní pohodu? Probudit se, nadechnout se, těšit se na nový den a samozřejmě naladit rádio Hana, které k svátku dneska hraje všem Stanislavům. Chystáme pro vás kapelu Krištof, po čtvrt na 8 samozřejmě horoskopy, zjistíme, kdo z nás by se dneska měl odměnit a za chvilku sonda do našich moravských domácností. On se nám to totiž začíná rozmáhat jeden takový nešvar, taková krutá domácí nespravedlnost. Schválně, jestli to platí taky u vás. Více už za 4 minuty. Dobré ráno.
1: Rádio Hana. Nejlepší hudební výběr.

0: 7. květnové ráno s rádiem Haná, 7 hodin 10 minut, posloucháte ranní topku rádia Haná s Lukášem. Dobré ráno, možná potřebujete nějaké ty prašule navíc, co takhle hezká tisícovka z naší šťastné trojky. V dnešní ranní topce rádia Haná si o to 100% zahrajeme. U toho budou zpívat za chvilku Madonna nebo Michael Jackson a teď v 70 taková malá sonda do našich moravských domácností, jak jsme slíbili. Nám se tady začíná rozmáhat takový jeden nešvar, myslíme si, že je potřeba, abychom o tom mluvili. Taková krutá domácí nespravedlnost. A je úplně jedno, jestli jste máma, táta, jestli jste prostě rodiče nebo dítě. Platí to pro všechny. Takže schválně, jestli je to tak i u vás. Když doma vaříte, nikdo z rodiny nic neřekne. Když uklízíte, všem je to šumák. Když myjete nádobí, nikdo si vás nevšíma. Když perete, ale vůbec nikdo ani nepípne. Vysáváte, nezájem. Ale zkuste si sednout na kauč a vzít do ruky mobil. To uvidíte.
1: Ráno je top. Rádio Hanás.

0: Možná máte dovolenou, možná jezdíte v práci s paleťákem po skladu, možná v obchodě markujete zboží nebo v kanclu datlujete do klávesnice, u toho vás provází vaše věrné ranní rádio Hana. Vaším parťákem jsme samozřejmě také na moravských cestách. V půl osmé přebereme další novinky z naší dopravní centrály. A teď v 7.18 je u mikrofonu horoskopová expertka naše Marťa.
1: Hvězdy ví. Rádio Hana. Horoskopy pro dnešní den.
2: Berani, čeká vás potěšení, které si užijete všemi smysly. Býci, zažijete pohádku. Budou splněná přání i happy end. Blíženci, máte štěstí, rodina si bez vás život neumí představit. Raci, dejte si třeba zákusek a dál se veste na sladké vlně. Lvi, dneska vsaďte na empatii a nesobeckost. Pany, něčím se odměníte a uděláte si z toho rovnou rituál. Váhy, naladíte se do harmonických barev, přesně tak, jak to milujete. Štíři, když máte radost a nikdo se nedívá, tak si zatančíte. Střelci, dneska se doslova vyřádí vaše estetická duše. Kozorozi, díky vám jsou všichni hned mnohem veselejší. Vodnáři, nejradši máte originální zážitky. A co my ryby? Prý umíme zařídit náladu, která každého zahřeje u srdíčka.
1: Hvězdy ví. Rádio Hana. Vaše horoskopy každý den v tomto čase.

0: jedině na Hané.
1: Léto volá. Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.
2: Rádio Haná.cz. Vše, co se nevešlo do vysílání, najdete na Rádio Haná.cz. Aktuality, program, naše pokrytí. Vše na Rádio Haná.cz.
3: Pořádné ruční nářadí, motorové pily, sekačky, zahradní traktory, robotické sekačky a veškerý servis vám poskytne Interforst v Prostějově na Brněnské ulici.
4: Interforst, to je profi nářadí Stihl, Alco, Bosch, Metabo, Kärcher. Interforst, již 25 let s vámi. Děkujeme za přízeň. Interforst.cz.

0: Kaufland.
1: Móda, elegance i spousta napětí. Miss Šantovka 2026 vrcholí právě teď. Sobota přinese semifinálový souboj 20 krásek, která postoupí dál. V neděli se těšte na velké finále a vystoupení Moniky Bagárové, která z dívek získá titul. Provází Julie Hojdyšová a Alexej Kolva. Tento víkend v galerii Šantovka. Buďte u toho.
2: Firma Espro SRO hledá řidiče nákladních aut a zkušené strojníky na rypadla i buldozery. Nastoupit můžete hned.

0: pracovní příležitosti. Espro, vaše nová práce.
1: Zahajuji rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1, topení.
2: Snížíme o 2 stupně.
1: Bod 2, průvan.
2: Dáme ručníky mezi okna.
3: Výborný návrh.
1: Bod 3, plíseň.
2: Vydrhnout, přetřít.
4: A co udělat rekonstrukci?
3: No, vydá? Takže bod 1, rekonstrukce s Buzinkou.
5: Úsporná rekonstrukce od Buzinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí. Na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buzinka, vaše rekonstrukční banka.
6: Zní to jako legenda a přesto se to stalo. Design, který přitáhne každý pohled. Prostor SUV v siluetě kupé. Výkon až 343 koní a zrychlení, které opravdu ucítíte. Nová Toyota CHR+, stylová ikona, nabitá energií města. Vaše Toyota.
7: Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.
8: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
9: Moderní dlažba Kombi XL v 7 atraktivních odstínech. Ve stavebninách Tradix nyní v akci za 635 korun za metr čtvereční. Více na www.tradix.cz.
10: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí, jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
11: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva až do 12. května.
10: Čerstvé jako z Kauflandu.
12: Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě www.olomouc.cz.
13: Rádio Hana.
14: Ráno je

0: Tak přátelé, naposledy v tomto týdnu jdeme do školy, do práce, na školení nebo na brigádu a díky zítřejšímu svátku si většina z nás s rádiem Hana užije volný a klidný prodloužený víkend od pátku až do neděle. Vy se nás taky ptáte celé ráno, píšete, jak je to s zítřejšími nákupy. Budou otevřené obchody, aby doma bylo co jíst, můžeme si zítra nakoupit, tak pozor. Velké obchody musí zítra ze zákona zůstat zavřené. Takže si buď dneska po práci nakoupíme do zásoby, anebo si hol zítra skočíme třeba naproti do té malé večerky, protože malé obchody na zítřejší den vítězství otevřeno mít mohou. I to je velmi praktické info. Je 7.31, non-stop má otevřeno Radio Hana. K mikrofonu se dostanou jeleni, také Duffy, už po dalším počasí a dopravě Radio Hana. Co myslíte, bude dneska konečně i na té naší Moravě trošku pršet, pokropí se ta suchá zem, tráva? No, mohla by, alespoň trošku. Ranní teploty v Olomouci, Letovicích, také v hranicích teď kolem 14 stupňů, přes den 19 až 22 a být oblačno anebo zataženo? Místy slabý déšť či přehaňky. Doprava. Víme, jak se jezdí tady v Konici, Litovli, také v Šumperku, teď bez vážných ranních nehod. Policejní stopka se před námi může objevit v Olomouci na Lipenské u Molky a neoznačené policejní fáro v Přerově odhaluje řidič Honza.
1: Je to v Přerově na ulici Lipnická u Kauflandu, výjezd směr Lipník, černý Superb, dopravácký, civilní.
0: Na tomto místě klasická 50 v obci?
1: Ano, přesně, klasická 50.
0: Šťastnou cestou, naslyšenou. Radio Hana. Doprava rychle a
2: spolehlivě. Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ujetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
3: Posloucháte Radio Hana.
4: Hezké ráno.

0: Realitou je, že díky online přehrávači na webu Radio Hana.cz jsme s vámi kdekoliv chcete, stáváme spolu na Moravě, ve Slezsku nebo také třeba v Itálii. Tam mají velmi atraktivní atrakci, která vám možná nedá spát po té, co o tom od nás uslyšíte. O více informací se podělíme už po 7:45. Doporučuji, abyste poslouchali dál. Teď je 7:38. Máme další praktické info nejen pro vaše uši, ale i pro oči. Magdo, hezké ráno.
1: Radio Hana. Životní styl.
2: Taky to znáte? Vybíráme sluneční brýle podle toho, jak moc nám sluší a pak se divíme, že nás po hodině na sluníčku pálí oči. Já se v tom zrcadle v obchodě minule taky zapomněla, ale ruku na srdce, ty

0: Na běžné nošení stačí dvojka nebo trojka, ale pokud se chystáme k moři nebo vysoko do hor, sáhneme po té nejtmavší čtyřce. Jen pozor, s tou se nesmí za volant. A jestli se chceme zbavit protivných odlesků třeba od silnice nebo vodní hladiny, hledáme brýle s polarizací. Ty našim očím uleví nejvíc. Teď už stačí jen vyleštit skla a můžeme bezpečně na sluníčko.
1: Baví nás bavit vás. I ve čtvrtek ráno. Rádio Hana. Nejlepší hudební výběr.
2: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
3: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
2: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
4: No to bych to pěkně zvoral.
3: Jarní slevy uhlí z uhloterii platí do konce května i pro Olomoucko a Jesenicko.
5: IMJ Stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IMJ Stavby. Když chcete, aby se opravdu stavilo.
6: Svět vůní a čokolády. Představte si krásu květin a vůni čokolády. Spojení pralinek, marcipánu a nugátu. Originální kosmetické dárky a prací prostředky z dovozu. Svět vůní a čokolády. Zámečnická Olomouc. Čokoládové květiny CZ.
7: Na Luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
8: Objednej a už to letí. Luskni.cz.
9: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak. Ale Kivek v Mladějovicích u Šternberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku. A Kivek se o vše postará. Kivek s měkkým I a dvojitým B.cz.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
11: To snad ne, já se na to vysku. A Kučka je zase fuč.
12: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka ti najde a navíc pohlídá její výkon.
11: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
12: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jivavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradí do ruky CZ.
13: Statutární město Přerov vás zve 8. května na doprovodný program oslav dne vítězství v Želetavské ulici. A co vás čeká? Moravská veselka, ukázka výcviku psů, hasičský záchranný sbor, veterán klub, policejní a záchranářští motorkáři a bude toho mnohem víc. 8. května se na vás těšíme v Přerově.
14: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
16: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
17: Po výhře ve Vršovicích jde Sigma v neděli proti Klokanům do odvety. Mrkni na sigmafotbal.cz a zjistí více o speciální akci ke dni matek.

0: 1905. Andrew Stadion, neděle 10. května v 15 hodin.
1: Ráno je top.
2: Rádio Hana.

Jednoduše Hanáci drží spolu také ve čtvrtek 7. května 7 hodin a 49 minut, to je aktuální čas. Před 8 hodinou vám do uší pošleme další nové zprávy. Dnes začíná Dvořákova Olomouc a Zlínsko kvůli suchu vyhlašuje období klimatického rizika. Více za chvilku ve zprávách. Díky zítřejšímu svátku, o tom taky dneska mluvíme, je dneska poslední pracovní den tohoto týdne a díky online přehrávači na webu Radio Hana.cz jsme s vámi kdekoliv chcete. Na Moravě, ve Slezsku nebo klidně i v Itálii. A v Itálii mají velmi atraktivní atrakci. Hodilo by se nám to možná i tady u nás na Moravě. Mají tam, a teď pozor, fontánu, ze které non-stop a zdarma teče víno pro poutníky. Nachází se v městečku Caldari di Ortona v regionu Abruzzo. Jak nad tím přemýšlíme, když se o tom bavíme tady ve studiu Rádia Hana, tak otázka dne. Prodloužený víkend před námi. Užijeme si ho na zahradě? Nebo rovnou v Itálii u fontány? Dobré ráno.

0: Radio Hana.
1: Ahoj, tady je Michal Malátný a kapela Čirasky. Tohle je náš novej singl Selhání a děkujeme Rádiu Hana, že podporuje naši muziku.

0: Tak co, taky jste se včera večer dívali na fotbal. Ani tahle branka Bayernu Mnichov a Harry Kane v samotném závěru semifinále Ligy mistrů nakonec nestačila Němcům. A po remíze 1-1 do finále Champions League po druhé za sebou postupuje francouzské PSG. Jinak právě to si s londýnským Arsenálem finále Ligy mistrů zahraje v sobotu 30. května. I o tom ve čtvrtek ráno mluvíme tady u nás v ranní topce Rádia Hana.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: A po zprávách spolu rozehrujeme další hodinu plnou ranních hitů. Rozehrávat bude Marek Ztracený, také Šabuzi. A pro naši čtvrteční ranní pohodičku před prodlouženým víkendem NHA. Teď vysíláme nové zprávy.

0: Další zprávy pro vás právě teď na našich vlnách. Moravská filharmonie Olomouc dnes po tříleté pauze zahajuje festival Dvořákova Olomouc. Úvodní koncert Nový svět, nové příležitosti začne dnes v 19 hodin v Redutě. Hudební přehlídka je součástí oslav jubilejní 80. sezóny Moravské filharmonie.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Sledujeme taky dění na Přerovsku. Povodí Moravy zahájilo opravu nádrže v Šišmě, kterou v roce 2024 poničila 200letá povodeň.

práce za 23 milionů korun potrvají rok a zahrnují opravy toku i odtěžení nánosů. Sucho řeší Zlínský kraj. Vyhlásil kvůli suchu období klimatického rizika. Platí tu přísný zákaz rozdělávání otevřeného ohně a spalování hořlavin venku. Hasiči už vyrážejí na kontroly a hříšníkům hrozí pokuty. Sport. Na turnaji ATP v Římě jde po Vítu Kopřivovi do akce další hráč prostějovského tenisového klubu. Po 11. hodině se v prvním kole podniku představí Dalibor Svrčina. Vyzve Srba Kecmanoviče.

0: jedině na Hané. Počasí.
1: Těšíte se na prodloužený víkend? Poslechněte si, co připraví obloha. Dnes oblačno anebo zataženo, denní teploty do 22 stupňů Celsia, místy slabý déšť anebo přehánky. A jaký bude prodloužený víkend? Páteční teploty mezi 20 a 23 stupni, většinou polojasno anebo oblačno, přehánky jen místy. Sobotní teploty kolem 20 stupňů, polojasno anebo oblačno, v neděli většinou oblačno a 22 stupňů Celsia. Víme, jak se jezdí tady v Konici, Litovli, také v Šumperku, teď bez vážných ranních nehod. Policejní stopka se před námi může objevit v Olomouci na Lipenské u Molky a neoznačené policejní fáro v Přerově, odhaluje řidič Honza.
2: Je to v Přerově na ulici Lipnická u Kauflandu, výjezd směr Lipník, Černý Superb, doprovázkej civilní.
1: Na tomto místě klasická 50 v obci?
2: Ano, přesně, klasická 50.
1: Šťastnou jasný, cestou, naslyšenou.
0: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
3: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
4: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolný.cz.
0: Nejlepší hudební výběr.

0: technové novinky Rádia Hana. Peníze létají eterem. Vaše milovaná megahra Šťastná trojka Rádia Hana jede v květnu dál.
1: Vyhrál jsem ve Šťastné trojce 3000 korun.
2: A vyhrála jsem ve Šťastné trojce 4000 korun.
0: Každý všední den losujeme poslední 3 čísla vašeho telefonu a z obyčejného dne může být den výherní.
1: Hrajte taky s Rádiem Hana, je to super.
0: Poslouchejte a berte prachy. Hana žije hokejem. Mistrovství světa? Jasně.

0: dnešní výlet je pro opravdový fajnšmekr.
1: Jednoduše, Rádio Hana v květnu.
2: To jsou prachy na ruku,
1: sportovní emoce
2: a jaro plné dobrodružství.
1: Zesilte rádio.

0: Pačka Zara Larsson na rádiu Hana, její Lush Life, 8 hodin, 8 minut. Vaše rádio je taky ve čtvrtek ráno geniálně naladěné. S vámi Lukáš Kobza, naše ranní topka. V této hodině budeme ve šťastné trojice rádia Hana rozdávat prachy, slibujeme. Taky oslavíme naše dnešní rádiové narosky. A taky to, že na Moravě by dneska konečně mohlo zase trošku sprchnout. Nad hlavou mraky, místy slabý déšť nebo přehaňky, teploty do příjemných 22 stupňů Celsia. Možná máte chuť být slyšet v rádiu. A každý den je to velmi snadné. Stačí se zapojit do našich rozmanitých diskuzí na Facebooku Rádia Hana. Dneska se vás tam ptáme na něco, nad čím je zábava přemýšlet. Zajímá nás, co byste udělali, kdybyste se na jeden den stali opačným pohlavím. A tady jsou vaše další top komentáře. Vlaďka by si doma konečně všechno opravila jako chlap. Duck, tak ten by se jako žena prý jenom válel, stěžoval si, že ho bolí hlava a hlavně by všechno viděl nejlíp. Lída říká, no co, kdybych se probudila jako chlap zítra, tak bych čurala celý den ve stoje, ať si to užiju. A píše i Kamil, kdybych se zítra probudil jako žena, tak s mým štěstím bych u toho chytl pořádnou migrénu.
1: Ráno je top!
2: Rádio Hana.
0: 8 hodin 9 minut, hezké čtvrteční ráno na Hané.

0: Nevíte, co s dětmi o prázdninách? Přihlaste je na exkluzivní fotbalový kemp v Hněvotině se Zdeňkem Zlámalem. Od 27. do 31. července na ně čeká intenzivní trénink, pilování techniky, smysluplný pohyb a hlavně noví kamarádi. Zní to skvěle? Tak poslouchejte od pondělí do čtvrtka naše odpolední vysílání. Hrajeme o pobyt na kempu za bezmála 3000 korun zcela zdarma. Více informací i přihlášky najdete na webu campfotbal.cz a na našich sociálních sítích. Udělejte dětem radost a hrajte s námi. Rádio Haná.
1: Ráno

0: Úžasná pohodová pecka, Šabuzi, Bar Song ve vysílání Rádia Hana. Přesně tyhle ty hity vás ve čtvrtek ráno nakopnou víc než dvojité kafe s energeťákem. Posloucháte své narozeninové Rádio Hana, ano, více z našeho narozeninového kalendáře právě teď. Za chvilku také šťastná trojka, budeme na vlnách Rádia Hana rozdávat prachy. A hlavně chystáme také novou dopravu i počasí. Co myslíte, zaprší dneska konečně i u nás na Moravě? Více info už za chvíli.
1: Rádio Hana, kalendárium.
0: Je čtvrtek 7. května a svátek má Stanislav. Nositelé tohoto jména jsou prý pracanti a taky pěkně inteligentní. A v Česku je vás kolem 60 tisíc. Narozeniny má herečka Tereza Brodská, také zpěvák Adam Mišík. Dnes je, a pozor, světový den hesel, takže si chraníme účty. A ne, že heslo máme 1234 nebo heslo 123. A přesně 7. května 1992 začíná vysílat Rádio Hana. První soukromé rádio na střední Moravě. Později se přidává i Rádio Hana Skyrock, Rádio Metropole a z jedné stanice je tak pořádná rádiová rodina. I dnes pro vás máme to nejlepší. Je čtvrtek 7. května.
1: Rádio Hana, kalendárium.

nedělá, ale Jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Za internetové ceny a se zázemím více než 40 kamenných poboček. Přejděte na jaropojištění.cz.

0: Sofie.cz.
1: Tento víkend na Sovinci ožívá skutečný, neskrocený středověk. Uvidíte nefalšované souboje elitních bojovníků, hřinkot zbraní a sílu dravých ptáků. Pro malé odvážlivce máme rytířské pohádky a atmosféru, kterou jinde nezažijete. Vezměte rodinu a přijďte na Sovinec. Čeká vás víkend plný akce.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A trvanlivé mléko, 1 litr s apkou, pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání 28.4.

0: Milé cestovatelky a cestovatele, letos pro vás máme velkou novinku. Mimo tradiční destinace, jako jsou Lázně Jeseník, Zámek Tovačov či Dlouhé Stráně, se vydáme do Ostravy a Bruntálu. A nejen tam, pojedeme dokonce i za hranice naší republiky, do Slovenské Skalice a Trnavy. Tak neváhejte a pojďte si užít výlety s námi.
1: Více informací, včetně rezervace výletů, najdete na webu seniorskecestovani.cz.
2: Olomoucká muzejní noc v pátek 15. května. Desítky otevřených galerií a muzeí, světelné instalace a koncerty na náměstí Republiky i doprovodný program v Centralu. V pátek 15. května až do pozdních nočních hodin. Více na olomouckamuzejninoc.cz.
3: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí, jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
4: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva až do 12. května.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Olomoucký report CZ.
6: Pořád se něco děje.
5: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
7: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
6: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
5: Vyhrajte prachy ve šťastné trojce Rádia Haná. Dnes hrajeme o 1000 korun. Další výherní trojčíslí vylosujeme už brzy.
8: Rádio Haná
5: a Šťastná trojka.

Narodinný oběd, narodinnou vstupenku do zoo během prodlouženého víkendu, možná na paušál za mobil anebo za internet, nebo třeba na nové sluneční brýle. K čemu použijete prachy ze šťastné trojky Rádia Hana?

0: Vy právě teď běžíte ke svému rádiu, zesilujete to a říkáte si, budou se rozdávat peníze, bude se soutěžit. Jak to asi probíhá ta šťastná trojka? Mám se někam registrovat, mám vyplnit nějaký soutěžní formulář nebo poslat nějakou placenou SMSku? Ne, nic takového, my vás tím nezatěžujeme. Stačí jenom poslouchat a znát poslední tři čísla vašeho telefonu. Jakmile vylosujeme konkrétně ta tři čísla, tak se stačí během dalšího songu dovolat k nám do studia na 585 22 55 88 a peníze jsou vaše. To je šťastná trojka.
1: Šťastná trojka!
0: Soutěž je určena pro starší 18 let s bankovním účtem a my máme vylosováno. S kolegy ve studiu Rádia Haná právě teď hledáme někoho, dobře poslouchejte, komu jeho telefon končí číslem 275 275. Možná jste to právě vy.
2: Rádio Haná, soutěž! Volejte studio 585 22 55 88.
0: Ve

0: Sebastián se ptá, co je to láska, já se ptám, kdo je na lince Rádia Haná 8.27.
1: Šťastná trojka.
0: Kdo se dneska dovolal do šťastné trojky, jste ve vysílání. Dobré ráno vám přeji.
2: Dobrý den, Jana.
0: Jaké jsou vaše plány, Janě, na prodloužený víkend?
2: No, jsou u nás vody, tak budeme oslavovat.
0: Vy jste přímo odkud teda, jestli to chápu správně? Tady Olomouc, okolí někde?
2: Ano, Olomouc, z okolí.
0: A u vás jsou hody znamená kde? Jaká obec?
2: Třepčín.
0: Třepčín, nebo Třepčín, slyšel jsem správně?
2: Třepčín.
0: Třepčín, výborně. Kdo neví, kde je Třepčín, pojďte nám to trošku lokalizovat.
2: No, nedaleko Lutina, je to součást Lutina.
0: Takže tady, dejme tomu 20 minut cesty od Olomouce ve směru na Hněvotín, že? Vlastně na Prostějov a tak dále. No a jak ty hody budou probíhat? Budou tam nějaké kolotoče nebo nějaká muzika i na co se těšíte?
2: Jo, dneska tady bude vatra, bude tady průvod, zítra budou, já nevím, my už nemáme děti, tak budou tam nějaké skákací hrady a nějaké vystoupení. Takže to my se tak přesně nezajímáme, ale bude tam dobrý pohoštění.
0: Ale hlavně plno stánků, že? Taky předpokládám. Ano, a bude tak. Potřeba si udělat radost a v těch stáncích se to nebude dávat určitě jenom tak za úsměv, tam se to bude dávat za penízky, nějaké ty dobroty, ano, výrobky. Takže ve šťastné trojce dneska, Janě, rozdáváme 1000. Jaká je dnešní vylosovaná šťastná trojka, co?
2: 275.
0: A já to mám zkontrolováno, protože právě číslem 275 končí váš telefon a vy nám z něj voláte. Tak od Rádia Haná ve čtvrtek ráno vyhráváte litr na ruku. Gratulujeme.
2: Děkuji, děkuji.
0: Tak to pořádně na hodech roztočte. Dneska vyhrává naše posluchačka Janča z Olomouce. Soutěžíme o ve šťastné trojice na vlnách Rádia Haná každý přední den. To znamená, protože zítra je volno, čeká nás prodloužený víkend, další prachy budeme rozdávat opět v pondělí. Za chvilku pro vás budeme společně volat do moravských kin, zkontrolujeme aktuální filmové premiéry, které jsou ode dneška, od čtvrtka 7. května v moravských kinech. A teď rychlé počasí a taky doprava Rádia Haná. Bude dnes

0: nebo zataženo. Místy slabý déšť nebo břehaňky a teploty do 22 stupňů Celsia. Doprava. Na Moravě teď bez vážných nehod, policie na Olomoucku, na Vyškovsku, také v Hulíně, víme, jak se jezdí tady. Policisté teď kontrolují papíry i promile. V Olomouci mezi Hejčínem a Černovírským mostem, klasicky u Kempu, další hlídky mezi Olomoucí a Ústínem u Topolán, na Vyškovsku na výjezdu z Ivanovic na Hané, na Tyršově ulici u Molky a hlídají také v Hulíně u domu zdraví na ulici Záhlinická. Blinkr vlevo, blinkr vpravo, jedem spolu, takže bravo.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Rádio Hana.

0: Tohle je přesně ten náš recept na ranní pohodu. Probudit se, nadechnout se, nasnídat se, těšit se na nový den. A ladit Rádio Hana u nás, Eniu, 80. léta. K svátku dneska hrajeme všem Stanislavům. Pro vás za chvilku další hity Alex Warren, také Enrique Iglesias. Jinak se na telepoci 8:45 uslyšíte o nešvaru a o velké nespravedlnosti v našich domácnostech. 100% se to bude týkat i vás, počkejte si na to. A teď 7 minut po 8:30 jsou tu nové filmy v moravských kinech, protože vy to dobře víte, že čtvrtek je den premiér.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
0: Naše rádio vás pravidelně bere do světa filmových premiér a novinky tohoto týdne v moravských kinech sleduje náš filmový expert Honza Tománek z olomouckého Metropolu. Honzi, ahoj.
2: Zdravím tě, Lukáši, a stejně tak i všechny posluchačky a posluchače. Dneska začneme konceptním filmem, konkrétně Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft The Tour. Koncertní film, který vznikl v průběhu beznadějně vyprodaného stejnojmenného turné právě Billie Eilish. A zajímavostí k tomu je, že film natočil nikdo jiný než slavný režisér James Cameron, který stojí například za sérií Avatar. Vzhledem k tomu, že se o jeho režii postaral tento genius a inovátor, nepůsobí proklamace o divácky nezapomenutelném a pohlcujícím zážitku nijak přehnaně. K naplnění Cameronových záměrů by mělo výrazně přispět 3D provedení, ve kterém by se měl film optimálně promítat. Pokračovat budeme filmem B-Team na stopě, což je konkrétně irská komedie nebo novátorská detektivka, ve které hlavní roli hraje známý oblíbený herec Hugh Jackman a hraje roli George, neboli pastýře, který každou noc čte svým milovaným ovcím detektivní romány v domnění, že jim stejně nemohou rozumět. Když však záhadná událost naruší život na farmě, ovce si uvědomí, že se sami musí stát detektivy.
3: Tajemství mýho životního štěstí je v tom, že chovám ta nejmilejší zvířata na zemi. Ovce. Tohle je moje stádo.
2: Při sledování stop a vyšetřování lidských podezřelých dokazují, že i ovce mohou být brilantními řešiteli zločinu.
4: Kdykoliv jen o ten případ zavadím,
5: to je moje.
4: Objeví se ovce. Stopa. Díky všem.
2: No a nakonec tady máme druhý díl pokračování série Mortal Kombat, oblíbené akční, dobrodružné a fantasy série, ve které se šampioni ze Zeměříše, včetně oblíbených postav z prvního dílu, vydávají do ještě brutálnějšího a neúprostného turnaje, kde budou bojovat nejen mezi sebou, ale především proti síle temného vládce Shao Kahna. Jehož cílem je zničit zemi a podrobit si její obránce.
0: Whoa! I really don't feel comfortable hitting a girl. Koncertní film o Billie Eilish v režii Jamesa Camerona, irská komediální detektivka B-Team na stopě s Hugh Jackmanem a druhý díl akčního Mortalu Kombat jsou filmové premiéry začátku května. A za filmové experty našeho rádia se o to podělil Honza Tománek z olomouckého Metropolu. Děkujeme a příště zas.
2: Věřím, že se potkáme v některém z našich moravských kin.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Hana.
6: Zažijte hudbu, ze které mrazí. Čarovné tóny macochy ovládnou jeskyně moravského krasu od 3. do 7. června. Užijte si rokovou smršť kapely Arytmia, operní árie Štefana Margity nebo jazz Jiřího Stivína v unikátní akustice podzemí. Čarovné tóny macochy. Vstupenky v síti Ticketportál.
7: Jedině Sezako z Olomouce mi doma vyřeší ucpaný odpad nebo vyveze žumpu, ale čistí také nádrže sacím bagrem a odváží nebezpečné odpady. Jedině Sezako.
8: Znáte někoho, kdo vrací život naší krajině? Kdo učí děti milovat přírodu nebo inspiruje ostatní k ekologickému chování? Olomoucký kraj hledá hrdiny všedního dne a příběhy, které inspirují. Nominujte jednotlivce, spolky, obce či firmy na ceny za přínos v oblasti životního prostředí pro rok 2026. Protože každý konkrétní čin má smysl. Vaše tipy přijímáme do 15. května na webu cenykraje.cz.
9: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
5: Festival jídla, sladkosti a zábavy už tento víkend v pavilonu A na výstavišti Flora Olomouc. To je pestrá nabídka vystavovatelů se sladkostmi, jídlem i sportovními aktivitami a bohatý doprovodný program s Lego koutkem a skákacím hradem pro děti. Festival jídla, sladkosti a zábavy o víkendu na Floře.
10: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí, jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
11: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva až do 12. května.
10: Čerstvé jako z Kauflandu.
12: Barvám neutečeš 2026. Nejbarevnější akce roku je opět tady. Barvám neutečeš 2026. 9. května. Olomouc, výstaviště Flora. Dvě trasy, tvoje tempo, barvy všude. Barvám neutečeš.cz.
13: Tuto tradiční akci podporuje Olivie. Olomoucký kraj. Region zdravého života.
14: Park Michalov žije hudbou. Už tuto neděli oslavíme Den matek a zahájíme novou sezónu promenádních koncertů v Parku Michalov. Čeká nás zábavné odpoledne pro rodiny s dětmi s aktivitkou. Tak se za námi zastavte do Parku Michalov a oslavte s námi Den maminek. Více na Facebooku Kultura Přerov.
15: Rádio Hana.
1: Nejlepší hudební výběr.
15: Nejlepší hudební výběr.

0: Enrique Iglesias, Bailamos, no zajímá nás, jak to má doma. Enrique Iglesias někde ve Španělsku, kde se narodil, je 8 hodin a 49 minut. Konkrétně nás zajímá, jestli i u něj doma, stejně jako u nás na Moravě, má jeden takový domácí nešvar. Takovou krutou domácí nespravedlnost. A je úplně jedno, jestli jste máma nebo táta, rodič nebo dítě. Schválně, jestli je to tak i u vás. Na Radiu Haná teď v 8.50. Tak schválně. Největší domácí nespravedlnost. Když doma vaříte, nikdo z rodiny nic neřekne. Když uklízíte, všem je to šumák. Myjete nádobí, nikdo si vás nevšímá. Když perete, nikdo ani nepípne. Vysáváte totální nezájem. Ale zkuste si sednout na gauč a vzít do ruky mobil. To teprve uvidíte.
1: Ráno je top. Rádio Haná.

0: život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, hačku daj.
1: Rádio Haná.
2: Ráno je top.

0: Jani, dobré ráno.
1: Vyhrála jsem Šťastné trojce, jsem strašně ráda, jsou u nás hody, takže si to určitě užiju, výhru si utratím. Čelé rádio, Hana, zdraví, Jana Střepčina.
0: Taky zdravíme. Ano, vstanete, naladíte a rázem jste bohatší o tisícovku. Tento pocit si dneska ve Šťastné trojce rádia Hana před půl devátou užila Jana z obce Třepčín, kousek od Olomouce, kde jsou teď hody. My jsme taky mluvili o fotbalové lize mistrů, ve finále se s Arsenalem potká francouzské PSG. Fantazírovali jsme, jaké by to bylo strávit den v kůži druhého pohlaví. Mezi 6 a 9 hodinou jsme také představili s našimi experty filmové premiéry v moravských kinech ode dneška a naše narozeninové vysílání, ano, narozeninové, slyšíte správně, Radio Hana má dneska narozky, bude pokračovat i v Procházce pamětí.
2: Hit za hitem, hit za hitem.
0: Celou hodinu se spolu vrátíme do roku, kdy Radio Hana dnes 7. května začíná vysílat. Zaspomíná s námi Dr. Alban in Excess. Hej kluci z Valmezu Mňága. Teď jdeme na rychlé zprávy a po nich Procházka pamětí. Dobré dopoledne, je 8.57.
3: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nadčasové dřevo od Janků podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků podlahy.
4: Bude 9 hodin.
2: Hezké dopoledne.
4: Zprávy Rádia Hana.
5: Máme tu pro vás další informace. Originál nebo podvod? Olomoucké arcibiskupství otevřelo výstavu Kopie a falza v Olomouckém arcibiskupském paláci. Ukazuje tenkou hranici mezi iluzí a klamem a jak se s umělcem může stát snadno padělatel.
4: Místní rádio, místní zprávy.
5: Právě teď také informace z Prostějova. Úprava povrchu v ulici Martinákova v pátek 8.

0: 1. května omezí řidiče. Kvůli technologii zdrsnění vozovky bude zavedena jednosměrná uzavírka ulice pod Kosířem. Doprava povede okolo. Peníze možná už před porodem. Sněmovna posunula do závěrečného kola návrh na předporodní rodičovský příspěvek. Od ledna by tak nastávající matky mohly čerpat až 15 000 korun měsíčně už 2 měsíce před termínem. Uvidíme, zda k tomu dojde. Sport. První zápas na švédských hrách dnes čeká české hokejisty. V Ängelholmu vyzvou domácí reprezentaci. Duel Česko-Švédsko začne v 19 hodin.
1: Rádio Hana. S námi máte přehled i ve

0: jedině na Hané. Počasí.
1: Počasí ode dneška až do konce týdne. Vše máme připraveno. Víme, jak bude. Dnes oblačno anebo zataženo, místy slabý déšť nebo přeháníky teploty do 22 stupňů Celsia. Jaký bude prodloužený víkend? Zítra polojasno anebo oblačno, přeháníky jen místy páteční teploty 20 až 23. Sobota většinou polojasná, jen místy oblačná 20 stupňů. V neděli většinou oblačno a 22 stupňů Celsia. Na Moravě teď bez vážných nehod, policie na Olomoucku, na Vyškovsku, také v Hulíně, víme, jak se jezdí tady. Policisté teď kontrolují papíry i promile. V Olomouci mezi Hejčínem a Černovírským mostem, klasicky u Kempu, další hlídky mezi Olomoucí a Ústínem u Topolán, na Vyškovsku na výjezdu z Ivanovic na Hané, na Tyršově ulici u Molky a hlídají také v Hulíně u domu zdraví na ulici Záhlinická. Blinkr vlevo, blinkr vpravo, jedem spolu, takže bravo.
0: Rádio Hana.

0: Má na sobě věci sbírka z Vadlejch růží, 9 hodin 8 minut a 7. květen. To je den, kdy se v moravském éteru poprvé ozývá rádio Hana, je to začátkem 90. Přesně z toho roku vám celou tuto hodinu pouštíme hit za hitem. Vzpomínková show Procházka paměti rádia Hana bude v této hodině plná 90kových hitů a taky našich rádiových džinglů, které pro vás vytáhneme z našeho archivu.
1: Rádio Hana.
2: Procházka paměti.
0: Ale budete věřit vlastním uším, co jsme vám tehdy mezi písničkami v 90kách pouštěli. Hana 90ky, Procházka paměti, Dr. Alban, to nejlepší, It's My Life.

0: pomáhají tam, kde je to nejvíc potřeba a dělají to s naprostou samozřejmostí. Olomoucký kraj opět ocení výjimečné osobnosti a organizace ze sociální oblasti. www.cenykraje.cz. Nominujte své favority na ceny pro lidi se srdcem na dlani. Stačí vyplnit formulář na webu cenykraje.cz a to nejpozději do konce května. Dejte šanci zazářit těm, kteří si to zaslouží. www.cenykraje.cz.
1: Rádio Hana.
2: Procházka pamětí.

Nexus a Baby Don't Cry. My mezi 9. a 10. tady u nás na rádiu Hana v Procházce paměti s vámi poucháme Šáňo a spolu s vámi spoucháváme svíčky na narozeninovém dortu. Co se slaví? Kdo má narozeniny? No my máme narozeniny, vaše rádio Hana. Náš zakladatel, pan Pavel Foretník, si už v dětství vysnil, že bude mít rádio. Ono se tomu to splnilo. My jsme se s Pavlem před chvilkou volali, teda mimo éter, já jsem ho zval do vysílání, říkám, Pavle, tak pojďme v Procházce paměti spolu zaspomínat na to, jak to tehdy začalo. A víte, co mi řekl? Že na naše 34. narozeniny, které teď máme, že to do vysílání ještě nebude. Že si s námi zavysílá, až bude mít rádio 40. Píšu do kalendáře, nebojte, pohlídám to. Dneska máme 34. narozky, vracíme se do roku, kdy se 7. května moravským eterem poprvé ozývá věta Posloucháte rádio Hana. A z našeho rádiového archivu vybíráme jingly, tedy jakési hudební předěly mezi písničkami, které jsme tehdy vysílali. A vy jste to možná zažili.

0: Tak teď otázka na vás. Tipnete si, jaká byla historicky úplně první skladba, která se v 90. letech 7. května ozvala éterem Rádia Hana. Byla rychlá nebo byla pomalá? Co myslíte, česká nebo zahraniční? Co byste pustili vy? Více už po půl desáté. A společnost nám udělají také Salt and Pepa, Shakespeare Sister, nebo Take That, jejich Cold Be Magic. 9.21 Procházka pamětí, narozeninová, do kterého roku se vracíme.
1: Rádio Hana a Procházka pamětí.
2: Vracíme vaše vzpomínky.
3: Jedna vlaštovka jaro nedělá, ale jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Nabídky všech pojišťoven na jednom místě. Jaro. Jednoduše lepší pojištění vozidel pro každého. jaropojištění.cz
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
7: Ona chce do Čech, on chce zůstat na Moravě? Vyřešeno. Pozemky Čechy u Přerova. Exkluzivní parcely, kde se sny o Čechách potkávají s moravskou pohodou. Sítě hotové, optika v zemi, stačí jen začít stavět. Pozemky Čechy. Šťastné bydlení pro oba. Více na pozemkyčechy.cz.
8: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
9: Izomat stavebniny.
10: Procvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
11: Best Beleza.
10: Nádherná zahradní dlažba.
11: Best Belisima.
10: Dvě úžasné zahradní dlažby.
11: Beleza a Belisima od společnosti Best.
10: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
12: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
13: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
14: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
13: A tak to bude drahé.
14: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
15: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
16: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
15: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Rádio Hana. Procházka pamětí.
1: Hrajeme songy z jednoho roku.
17: Spinderella cut it off.

0: vstupenka do vašeho narozeninového 90kového světa, to je Radio Hana Procházka paměti. Ano, hrajeme to nejlepší z jednoho roku, ve kterém vám právě dneska 7. května Radio Hana začíná úplně poprvé vysílat nejlepší hudební výběr. Za chvilku Procházka paměti další hudební nápovědy. A teď minutu před 9:30 zdravíme i na moravské cesty.
1: Doprava.
0: Porucha na dálnici u Olomouce, policie v Přerově, v Prostějově, také u tunelu Hřebeč. Víme, jak se jezdí tady. Porouchaný nákladák čeká na pomoc na 262. kilometru obchvatu u Olomouce ve směru na Mohelnici u Křelova. Je tady neprůjezdný pravý pruh, pozor. Policie hlídkuje v Přerově na Tovačovské, také v Prostějově u Oby na Konečné, nebo mezi Svitavami a Moravskou Třebovou u tunelu Hřebeč. Jedeme s vámi a přejeme pohodové čtvrteční dopoledne.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
1: Rádio Hana.
3: Procházka paměti.

Procházkou paměti Rádia Haná spolu míříme vstříc dopolední pohodě. Před námi prodloužený víkend. Zítra státní svátek, jeden z těch větších. Nezapomeňte, že tady velké supermarkety musí zítra ze zákona zůstat zavřené, tak si nezapomeňme nakoupit do zásoby. No a my v našem hudebním nákupním vozíku vezeme hity z jednoho roku v Procházce paměti. Ve studiu Rádia Haná od rána zapalujeme prskavky, jsou tady konfety, foukáme do narozeninových frkaček, protože dneska slavíme narozky. Celou hodinu se vracíme právě do jednoho 90. roku, kdy se moravským éterem ozývá poprvé hlas našeho, no de facto vlastně tak to je, prvního moderátora. Víte, kdo to byl? Tehdy ještě Klučík, David Foretník, dneska náš ředitel, a ten nedávno v jednom rozhovoru řekl tohle a to u našich narozenin rádiových dneska prostě musíme přečíst. David Foretník vzpomíná na ten rok. Cituju, bylo mi 14 a byl to pro mě silný moment, když jsme na chatě našeho známého v Pohořanech vztyčili trubku s anténou a zapnuli jsme první vysílač. A pak jsme přejeli do Olomouce, do studia a pustili CDčko Eltona Johna. A teď pozor. První písnička našeho éteru historicky v Rádiu Haná byla tato. I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down the world. Ano, první písnička v éteru Rádia Haná v 90. Elton John, Your Song. No a David Foretník pokračuje. No a já po ní jako první větu do éteru řekl, právě posloucháte Rádio Haná. Tak na to vzpomíná syn našeho pana zakladatele David Foretník. Tak to ještě chvilku nechejme.

0: tohle je historicky první písnička, která vám zahrála prostřednictvím Rádia Hana. 90. Elton Johna, Your Song. Ptáme se, kdy to bylo, v jakém roce? 7. květen, to byl ten den, ale rok. No, ten nás zajímá dneska v procházce paměti. 91, 92 nebo 94? Od kterého roku jsme s vámi? Další hudební nápovědy z 90-kových hitparád a naprosto top songy. V plánu jsou Niaga Ashdorp a také Snap, Rhythm is a Dancer, za chvilku.
1: Rádio Hana a procházka paměti.
2: Vracíme vaše vzpomínky.
3: Jedna vlaštovka jaro nedělá, ale jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Za internetové ceny a se zázemím více než 40 kamenných poboček. Přejděte na jaropojištění.cz.

0: vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci. To se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litrů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Přijďte prozkoumat rozkvetlé světadíly na výstaviště Kroměříž. Floria Jaro. Dva jarní víkendy plné barev, vůní a inspirace. Už od 30. dubna do 3. května a 7. až 10. května. Tisíce květin, stovky prodejců a jedinečná atmosféra. Nepropásněte jaro v plném květu. Na výstavišti Kroměříž.
2: Marty, nemáme čas. Musíme zpátky do minulosti, jinak Olpran ztratí svou budoucnost.
3: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
2: Na elektrokolech a kolech od Olpranu. Dojedi s nimi kamkoliv.
3: Skvělý nápad! Už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
2: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Olpran, naše cyklistická budoucnost, začíná teď.
4: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Olpran.cz.
5: Franto, představ si, že i Laďa s Jarinem vozí šrot do Kiveku.
6: No a? Však ať vozí. Říkám to všem. Jejich 4 provozovny zvládnou vykoupit i zpracovat železo, barevné kovy a zlikvidovat vozidla. A to by zkoukala. Aspoň bude všude uklizeno.
5: Fakt jo? A vyplácí pořád peníze za ten dovezený autovrak?
6: To si píš.
5: Teda Franto, to běžím říct holkám.
6: No, to běž.
7: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým I a dvojitým V, CZ.
8: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
9: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
8: Čerstvé jako z Kauflandu.
10: Na zahradu, na terasu, Titon, Titon. Dlažby, ploty, sluší všude přitom, Titon.
11: Moderní dlažba Kombi XL v 7 atraktivních odstínech. Ve stavebninách Tradix nyní v akci za 635 korun za metr čtvereční. Více na www.tradix.cz.
12: Rádio Hana, Procházka pamětí.
13: Hrajeme songy z jednoho roku.

0: Další návštěva tady u nás v narozeninové procházce paměti Rádia Hana. To nejlepší z 90. Boucháme šampáňo, hrajeme Snap Rhythm as a Dancer, 9 hodin 49 minut. Narozeninovou procházku paměti Rádia Hana s námi vysílá také Martina Kvítko, ahoj.
1: Zdravím všechny, já musím říct, že mě jí má velká nostalgie v dnešní procházce paměti, když vzpomínáme na ten konkrétní 7. květen, na ten konkrétní rok, to už můžeme říct 92. My jsme seděli třeba se ségrou, čekali jsme na to první vysílání, pak jsme pravidelně poslouchali i hitparády s Jirkou Matějů.
0: No počkej, ano, máš pravdu, že 7. května roku 1992 se vůbec poprvé Rádio Hana ozývá v moravském éteru, ale ty říkáš, že už jsi na to čekala, na to vysílání. To znamená, že ono se o tom už nějak jako vědělo, už byla nějaká reklama, nějaké plakáty někde, že začne vysílat 7. května 92 Rádio Hana?
1: Hele, tohle už si vůbec nevybavuju, jenom vím, že jak tam běžela několik dní taková ta zkušební smyčka.
0: Jo, aha,
1: to
0: že prostě
1: už brzy a vědělo se, že to bude a vzpomenu si, to byla snad vlna 95,6, ta původní Rádio Hana, Radio Gaga.
0: Ano.
1: A tak se vědělo, že to rádio bude. A 7. květen je opravdu ten první den, kdy zaznělo poprvé i něco živě z toho éteru.
0: A protože ty jsi v Rádiu Hana právě už od těch 90. let, tehdy to pro tebe byla brigáda, která se značně protáhla, jak už jsi několikrát vždycky říkala při těch krásných vzpomínkách, tak ty úplně na závěr si chtěla nechat zahrát v procházce paměti svoji srdcovku. Je to tohle, co hraje, tak si to pojď uvést.
1: Ano, je to srdcová záležitost, proto jsme hlasovali v hitparádě tenkrát v těch 90. Kromě Cure, kromě Mňágy, byly to prostě Manic Street Preachers, takže rok 92.
2: Rádio Hana a procházka paměti. Dnes je to rok 1990.

0: Co vám to hrajeme ve vysílání Rádia Haná právě teď? No, slavíme narozeniny 7. května roku 1992. Rádio Haná začalo úplně poprvé vysílat. Už u toho u rádia, tehdy u repráků, byla také Martina Kvítko, která si přála zahrát tuhletu písničku Manic Street Preachers. Připomeň tedy proč, Marti, ještě jednou.
1: Tak je to moje srdcová záležitost. Sami si povšimněte, jak on má naléhavý, opravdu naléhavý hlas, ten zpěvák. Jako dneska bychom řekli, že je to takový 90-kový Luis Capaldi.
0: Vlastně ano,
1: Já to úplně cítím. Takže mě to vždycky úplně dostane husí kůže. A hlavně my jsme tenkrát hlasovali do hitparády Rádia Haná, my jsme byli ti věrní posluchači a tenkrát to fungovalo. Co myslíš, co se posílalo? Dneska by se poslalo co?
0: No ne, tak dneska by se neposílalo že nic, jako maximálně nějaké...
1: Proklik.
0: No jasně, prokliky na webu, nebo prostě, že hlasuješ pomocí mobilních aplikací, ale tak tehdy se mohly posílat jako něco papírově, poštou nějaké dopisy, ne, nebo něco takového.
1: Ano, 100% dopisy, pohlednice a nejvíc frčeli korespondňáky. To vím, jestli ještě dneska existuje vůbec tahle věc. Korespondenční lístek, prosím
0: člověče.
1: Vás. To byla taková, my jsme tomu říkali, taková chudá příbuzná té pohlednice, protože no. Vlastně na té pohlednici byl aspoň obrázek a z druhé strany se psalo. Ale ten korespondňák prostě z jedné strany jenom adresa, odesílatel a z druhé strany prázdno. A tam si zase člověk mohl napsat a nakreslit, co chtěl. Tam se člověk mohl vyřádit. Možná dneska by byla aplikace na to, vyplň si svůj korespondňák, napiš, namaluj a myslím si, že by se to mohlo jako vrátit, že by to byla docela hezká retrohra.
0: Spousta věcí se vrací, úplně teda jako mimo hru. Dneska jsem viděl i na Facebooku, že se třeba vrací sluchátka drátová. Že lidi normálně začínají kupovat drátová sluchátka.
1: No hurá, protože no, aspoň konečně vidím, že někdo, když mluví na ulici, že nemluví sám se sebou.
0: Takže se možná dočkáš i těch korespondňáků. Dneska narozeninové vysílání Rádia Haná, Procházka pamětí, jsme s vámi od roku
1: 1992.
2: Hit za hitem, hit za hitem. Baby,
0: goodbye. Další hity narozeninové ve vysílání Rádia Haná pro vás po desáté s Kvítkem, nový ale Farben, taky No Name.
3: Tak nech ten život trvá.
1: A po 10. hodině dáme taky Pretenders.
0: Rychle, pomalu, přesně tak, jak to máte rádi, bude hrát Rádio Haná po dalších zprávách.
2: Bude 10 hodin.
4: Hezké dopoledne.
2: Zprávy Rádia Haná.
5: Připravili jsme si pro vás další zprávy. Tvarůžková cyklostezka z Olomouce. Obec Hněvotín připravuje studii na stezku, která propojí obec s Olomoucí. Trasa má kopírovat historickou Tvarůžkovou cestu. K realizaci by mohlo dojít v příštím volebním období.
2: Místní rádio, místní zprávy.
5: Záchrana památky. Radnice v Přerově chce částkou 400 tisíc korun podpořit druhou etapu oprav kostela svatého Vavřince. Peníze pomohou se sanací staticky narušených kleneb této kulturní památky v Kratochvílově ulici. Návrh na dotaci bude nyní projednávat městské zastupitelstvo. Vyšetřování požáru v Českém Švýcarsku na severu Čech. Hasiči místo dál kontrolují. Kriminalisté ohledávají spáleniště Národního parku a prověřují, zda za požárem, který vzplál v sobotu, stál úmysl či nedbalost. Věc šetří jako obecné ohrožení. Čeká se na vyčíslení škod, pak bude možné určit trestní sazbu.
2: Sport.
5: České florbalové juniorky mají před sebou na mistrovství světa v Itálii své druhé vystoupení. Ve včerejším duelu deklasovali Dánsko 23-0. V dalším utkání hrají proti Slovenkám a to nyní od 10 hodin.

0: jedině na Hané. Počasí.
1: Těšíte se na prodloužený víkend? Poslechněte si, co připraví obloha. Dnes oblačno anebo zataženo, denní teploty do 22 stupňů Celsia, místy slabý déšť anebo přehánky. A jaký bude prodloužený víkend? Páteční teploty mezi 20 a 23 stupni, většinou polojasno anebo oblačno, přehánky jen místy. Sobotní teploty kolem 20 stupňů, polojasno anebo oblačno, v neděli většinou oblačno a 22 stupňů Celsia. Porucha na dálnici u Olomouce, policie v Přerově, v Prostějově, také u tunelu Hřebeč. Víme, jak se jezdí tady. Porouchaný nákladák čeká na pomoc na 262. kilometru obchvatu u Olomouce.

0: ve směru na Mohelnici u Křelova. Je tady neprůjezdný pravý pruh, pozor. Policie hlídkuje v Přerově na Tovačovské, také v Prostějově u Oby na Konečné nebo mezi Svitavami a Moravskou Třebovou u tunelu Hřebeč. Jedeme s vámi a přejeme pohodové čtvrteční dopoledne.
1: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
3: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolny.cz.
1: Nejlepší hudební výběr.

0: Nevíte, co s dětmi o prázdninách? Přihlaste je na exkluzivní fotbalový kemp v Hněvotině se Zdeňkem Zlámalem. Od 27. do 31. července na ně čeká intenzivní trénink, pilování techniky, smysluplný pohyb a hlavně noví kamarádi. Zní to skvěle? Tak poslouchejte od pondělí do čtvrtka naše odpolední vysílání. Hrajeme o pobyt na kempu za bezmála 3000 korun zcela zdarma. Více informací i přihlášky najdete na webu campfotbal.cz a na našich sociálních sítích. Udělejte dětem radost a hrajte s námi.
1: Rádio Hana. Nejlepší

0: poslouchat náš narozeninový playlist. 7. května v roce 92. Opravdu poprvé zníme éterem. Možná, že na druhé straně je někdo, kdo je s námi od toho úplného začátku. A pořád 365 dní v roce. Tak v tom případě si zasloužíte zákusek jako odměnu za to, že posloucháte tak dlouho, poctivě a věrně. My jsme moc rádi a děkujeme. Posíláme dál ten nejlepší hudební výběr a užíváme si narozeninový den tady u nás na Hané.
1: Jsme Rádio Hana.
2: Hezké dopoledne.

jedině na Hané. Léto volá. Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.

0: Kaufland.
1: Móda, elegance i spousta napětí. Miss Šantovka 2026 vrcholí právě teď. Sobota přinese semifinálový souboj 20 krásek, která postoupí dál. V neděli se těšte na velké finále a vystoupení Moniky Bagárové, která z dívek získá titul. Provází Julie Hojdyšová a Alexej Kolva. Tento víkend v galerii Šantovka. Buďte u toho!
2: Tento víkend na Sovinci ožívá skutečný, neskrocený středověk. Uvidíte nefalšované souboje elitních bojovníků, hřinkot zbraní a sílu dravých ptáků. Pro malé odvážlivce máme rytířské pohádky a atmosféru, kterou jinde nezažijete. Vezměte rodinu a přijďte na Sovinec. Čeká vás víkend plný akce.
3: To snad ne, já se na to vys**u. A Kuťka je zase fuč.
4: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka ti najde a navíc pohlídá její výkon.
3: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
4: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jívavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradí do ruky.cz.
5: Izomat stavebniny.
6: Květnová akce v Izomatu. 1+1 zdarma. Ke každému kbelíku pastovité umytky Cemix náleží 5 lepicí stěrky zdarma.
5: Cemix fasáda, trvalá baráda.
6: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat.
7: Na luskni.cz to jede. Vyber

0: pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
1: Pořádné ruční nářadí, motorové pily, sekačky, zahradní traktory, robotické sekačky a veškerý servis vám poskytne Interforst v Prostějově na Brněnské ulici.
2: Interforst, to je profi nářadí Stihl, Alco, Bosch, Metabo, Kärcher. Interforst, již 25 let s vámi. Děkujeme za přízeň. Interforst.cz.
3: Svět vůní a čokolády. Představte si krásu květin a vůni čokolády. Spojení pralinek, marcipánu a nugátu. Originální kosmetické dárky a prací prostředky z dovozu. Svět vůní a čokolády. Zámečnická Olomouc. Čokoládové květiny CZ.
4: IMJ Stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IMJ Stavby. Když chcete, aby se opravdu stavilo.
5: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
6: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva až do 12. května.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.
7: Po výhře ve Vršovicích jde Sigma v neděli proti Klokanům do odvety. Mrkni na sigmafotbal.cz a zjisti více o speciální akci ke Dni matek. Pojď s

0: Zhluboka se nadechneme, je tady takový ten svěží jarní vzduch, taky to cítíte. Je s vámi také vaše jarní rádio Hana a s námi i ta nejlepší zábava. My už se třeba moc těšíme na festival jídla, sladkostí a zábavy a bude to na olomoucké Floře v pavilonu a teď o víkendu. Dvoudenní festival plný chutí a pohybu pro celou rodinu. Konkrétně sobota bude spíš sportovní, třeba judo, parkour, tanec nebo mažoretky. No a v neděli to zase budeme vařit dobroty v Olomouci na Floře. No a společně můžeme vyrazit i do kina v Olomouci. V českém Premier Cinemas se stále promítá Ďábel nosí Pradu 2, anebo Michael o Jacksonovi a premiéru má teď taky další nezapomenutelný koncertní zážitek. Je to Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft The Tour. Tuhle tu novinku promítá třeba dnes taky přerovská hvězda a šumperské oko. Tak co, jdeme do kina? A nebo na Floru?
1: Rádio Hana.
2: S námi Vítek, kam vyrazit?

0: Zábava, tištěný měsíčník pro Olomouc. Nové číslo je právě venku. Pro vaši akci nebo inzerci nás kontaktujte redakce@akcezabava.cz.
1: Květnové novinky Rádia Hana. Peníze létají eterem. Vaše milovaná megahra Šťastná trojka Rádia Hana jede v květnu dál.
2: Vyhrál jsem ve Šťastné trojce 3000 korun.
3: A vyhrála jsem ve Šťastné trojce 4000 korun.
1: Každý všední den losujeme poslední tři čísla vašeho telefonu a z obyčejného dne může být den výherní.
2: Hrajte taky s Rádiem Hana.

0: dnešní vejlet je pro opravdový fajnšmekr.
1: Jednoduše, Rádio Hana v květnu,
2: to jsou prachy na ruku,
1: sportovní emoce
2: a jaro plné dobrodružství.
1: Zesilte rádio.
2: Zesilte

0: narozeniny a Moravská filharmonie vlastně taky slaví. Pozveme na Dvořákovu Olomouc a máme i novinky z britské královské rodinky. Tak zprávy jsou nachystané a po 11. hodině na Hané.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Bude třeba Benson Boone. Dáme taky Anuka. Nebo se za námi zastaví DJ Robbie Williams. Radio Hana, teď je 10.55.
2: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nadčasové dřevo od Janků podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků podlahy.
1: Bude 11 hodin.
3: Hezké dopoledne.
1: Zprávy Rádia Hana.
4: Další zprávy pro vás právě teď na našich vlnách. Moravská filharmonie Olomouc dnes po tříleté pauze zahajuje festival Dvořákova Olomouc. Úvodní koncert Nový svět, nové příležitosti začne dnes v 19 hodin v Redutě. Hudební přehlídka je součástí oslav jubilejní 80. sezóny Moravské filharmonie.
1: Místní rádio, místní zprávy.
4: Sledujeme taky dění na Přerovsku. Povodí Moravy zahájilo opravu nádrže v Šišmě, kterou v roce 2024 poničila 200letá povodeň. Práce za 23 milionů korun potrvají rok a zahrnují opravy toku i odtěžení nánosů. Sucho řeší Zlínský kraj, vyhlásil kvůli suchu období klimatického rizika. Platí tu přísný zákaz rozdělávání otevřeného ohně a spalování hořlavin venku. Hasiči už vyrážejí na kontroly a hříšníkům hrozí pokuty. Britská královská rodina se rozroste. Princezna Eugenie oznámila, že s manželem očekávají v létě třetí dítě. Zprávu sdílela na Instagramu s fotkou synů Augusta a Ernsta a s fotkou ultrazvuku.
1: Sport.
4: Fotbalová národní liga má za sebou 27. kolo a jak se dařilo klubům z našeho regionu? Prostějov padl na trávě Bčka pražské Sparty 1-5 a hanácká Slavia Kroměříž smetla Bčko Slavie Praha 5-0.
1: Počasí.
0: Víme, jak bude. Na Moravě dál počítáme s proměnlivou oblačností. Odpoledne pak čekáme opravdu jen ojediněle nějaké ty přehánky. A je tu mírné ochlazení. Teploty kolem jarní dvacítky dnes i zítra. O víkendu to pak zase povyskočí na 22 až 25 stupňů. A taky se bude víc ukazovat sluníčko. Takže pro jistotu nachystáme opalovací krémy.
1: Doprava.
0: Díky moc, že dopravu vysíláte s námi. Policejní hlídku hlásíte v Olomouci na Velkomoravské pod Hotelákem, další ve Slavoníně na ulici Zolova a Kyselovská. Hlídka je také v Zábřehu na Olomoucké, v Mohelnici na Družstevní, na D1 na exitu Kroměříž Východ a nebo na dálnici D46 na exitu Vyškov. A kontrolu teď můžeme potkat i na trase Moravská Třebová Svitavy u Hřebečského tunelu. Tak hlavně šťastnou cestu.
1: Rádio Hana.

0: Nevíte, co s dětmi o prázdninách? Přihlaste je na exkluzivní fotbalový kemp v Hněvotině se Zdeňkem Zlámalem. Od 27. do 31. července na ně čeká intenzivní trénink, pilování techniky, smysluplný pohyb a hlavně noví kamarádi. Zní to skvěle? Tak poslouchejte od pondělí do čtvrtka naše odpolední vysílání. Hrajeme o pobyt na kempu za bezmála 3000 korun zcela zdarma. Více informací i přihlášky najdete na webu campfotbal.cz a na našich sociálních sítích. Udělejte dětem radost a hrajte s námi.
1: Tady je Rádio Hana.

nahané Tina Turner, Simply the Best. Hrajeme si dál ten nejlepší hudební výběr a slavíme, ano, Rádio Hana. Dneska konkrétně máme vlastně takový narozeninový den, jsme to od 7. května 1992, tak schválně, co nám popřejete? Kdy jste si nás naladili poprvé? Klidně nám to napište na náš radiový Facebook, je tam i malý retro quiz. Budeme rádi za vaše komentáře, za vaše sdílení a teď pro vás tak jeden vzpomínkový jingle z devadesátek.

0: oči a poslouchejte Rádio Haná.
1: Jsme Rádio Haná.
2: Hezké dopoledne.
1: Hity a vzpomínky z jednoho roku. To je Procházka pamětí. Každé všední dopoledne po deváté.
2: Jedině na Rádiu Haná.
3: Jedna vlaštovka jaro nedělá, ale jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Nabídky všech pojišťoven na jednom místě. Jaro. Jednoduše lepší pojištění vozidel pro každého. jaropojištění.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Firma Espro SRO hledá řidiče nákladních aut a zkušené strojníky na rypadla i buldozery. Nastoupit můžete hned.

0: AC.
1: Zahajuji rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1, topení.
2: Snížíme o 2 stupně.
1: Bod 2, průvan.
2: Dáme ručníky mezi okna.
3: Výborný návrh.
1: Bod 3, plíseň.
2: Vydrhnout, přetřít.
4: A co udělat rekonstrukci?
3: No, vydá? Takže bod 1, rekonstrukce s buřinkou.
5: Úsporná rekonstrukce od buřinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí. Na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buřinka, vaše rekonstrukční banka.

0: 90 a Linteo toaletní papír 30 rolí za 144,90 až do 12. května. Kaufland.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x100 gramů s apkou za 64,90. A řepkový olej Gustona 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 28.4.
5: Už tuto sobotu pořádá obec Lutín pochod, běh a cyklový jezd Mánesovou stezkou. Připraveny jsou různorodé trasy a v cíli bude čekat bohaté občerstvení, posezení u hudby a skákací hrad pro děti. Více info na lutín.cz. Pochod, běh a cyklový jezd Mánesovou stezkou už tuto sobotu v Lutíně.
6: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
7: Moderní dlažba Kombi XL v 7 atraktivních odstínech. Ve stavebninách Tradix nyní v akci za 635 korun za metr čtvereční. Více na www.tradix.cz.
8: Město Velká Bystřice vás zve tuto neděli na bystřické selské trhy a slavnost kroje. Čeká vás náměstí plné stánků s jarním sortimentem a také oslava kroje. Máme jich totiž na Široké Hané hodně. Vše za podpory Olomouckého kraje. Velká Bystřice již tuto neděli. Bystřické trhy a slavnost kroje.
9: Rádio Hana.
10: Nejlepší

0: Pojďme vyhlížet už léto, letní počasí tady kolikrát máme a sluneční brýle si vybíráme. Není to jenom doplněk. Samozřejmě, že by měly hlavně chránit naše oči. Tak co? Vybereme si na léto ty správné?
1: Rádio Hana. Životní styl.
2: Taky to znáte? Vybíráme sluneční brýle podle toho, jak moc nám sluší a pak se divíme, že nás po hodině na sluníčku pálí oči. Já se v tom zrcadle v obchodě minule taky zapomněla, ale ruku na srdce, ty brýle tu jsou jen pro parádu, tak si pojďme říct, co si ohlídat. Základem je filtr UV400, který zablokuje téměř veškeré škodlivé záření. Pak se díváme taky na kategorii zatmavení. Na běžné nošení stačí dvojka nebo trojka, ale pokud se chystáme k moři nebo vysoko do hor, sáhneme po té nejtmavší čtyřce. Jen pozor, s tou se nesmí za volant. A jestli se chceme zbavit protivných odlesků třeba od silnice nebo vodní hladiny, hledáme brýle s polarizací. Ty našim očím uleví nejvíc. Teď už stačí jen vyleštit skla a můžeme bezpečně na sluníčko.
1: Baví nás bavit vás. I ve čtvrtek. Rádio Hana. Nejlepší hudební výběr.
3: Firma Havelka, uhelné skaly, dobrý den.
4: Mamsa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
3: Jak, jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
5: No to bych to pěkně zvoral.
4: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro Olomoucko a Jesenicko.
6: Barvám neutečeš 2026. Nejbarevnější akce roku je opět tady. Barvám neutečeš 2026. 9. května. Olomouc, výstaviště Flora. Dvě trasy, tvoje tempo, barvy všude. Barvám neutečeš.cz.
7: Tuto tradiční akci podporuje Olivie. Olomoucký kraj. Region zdravého života.
8: Jedině Sezako z Olomouce mi doma vyřeší ucpaný odpad nebo vyveze žumpu, ale čistí také nádrže sacím bagrem a odváží nebezpečné odpady. Jedině Sezako.
9: Přijměte pozvání do Tovačovského zámku na vernisáž uznávaného fotografa Jindřicha Štrajta s názvem S láskou. Snímky vznikly pro mobilní hospic Nejste sami a jsou to příběhy lidskosti. Potkejte se osobně s autorem ve čtvrtek 7. května od 17 hodin na zámku v Tovačově. Nejste sami.
10: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
11: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
10: Čerstvé jako z Kauflandu.
12: Statutární město Přerov vás zve 8. května na doprovodný program oslavné vítězství v Želetavské ulici. A co vás čeká? Moravská veselka, ukázka výcviku psů, hasičský záchranný sbor, veterán klub, policejní a záchranářští motorkáři a bude toho mnohem víc. 8. května se na vás těšíme v Přerově.
13: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
14: Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě. www.olomouc.cz.
15: Tady se vám blíží zpátečka a další, a další, a další, a další, a další.
16: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
1: Rádio Hana.

nich mimo jiné taky informace o tom, jak se připravujeme na hokejové mistrovství světa, že vlastně dneska začínají švédské hokejové hry, takže si povíme ten program na dnešek a na víkend. No a po 12. hodině tady u nás na Hané. Hit za

0: nebo pohodička od Toto. Díky moc, že ladíte. Teď jsou tu zprávy.
1: Bude 12 hodin.
2: Hezké poledne.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Máme tu pro vás další informace. Originál nebo podvod? Olomoucké arcibiskupství otevřelo výstavu Kopie a falza v Olomouckém arcibiskupském paláci. Ukazuje tenkou hranici mezi iluzí a klamem a jak se s umělcem může stát snadno padělatel.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Tvarůžková cyklostezka z Olomouce. Obec Hněvotín připravuje studii na stezku, která propojí obec s Olomoucí. Trasa má kopírovat historickou Tvarůžkovou cestu. K realizaci by mohlo dojít v příštím volebním období. Právě teď také informace z Prostějova. Úprava povrchu v ulici Martinákova v pátek 8. května omezí řidiče. Kvůli technologii zdrsnění vozovky bude zavedena jednosměrná uzavírka ulice pod Kosířem. Doprava povede okolo. Peníze možná už před porodem. Sněmovna posunula do závěrečného kola návrh na předporodní rodičovský příspěvek. Od ledna by tak nastávající matky mohly čerpat až 15 000 korun měsíčně, už 2 měsíce před termínem. Uvidíme, zda k tomu dojde.
1: Sport.
4: Pokračují přípravy na hokejové mistrovství světa. Dnes začínají švédské hokejové hry. Česká reprezentace na úvod vyzve domácí tým, a to v 19 hodin. Další zápasy hrajeme o víkendu. V sobotu proti Finsku a v neděli se Švýcarskem.

0: jedině na Hané. Počasí.
1: Letošní květen už nabídl velmi výživné bouřky, za které by se nemuselo stydět ani pravé léto. Bylo to zejména v Čechách. Na Moravě zatím klid. Víme, jak bude. Dneska odpoledne sem tam přehánky, jinak dál proměnlivá oblačnost a teploty kolem 20. Ty čekáme i během svátečního pátku. A výhledově o víkendu už by se mělo ukazovat sluníčko víc a také díky tomu nejčastěji naměříme 22 až 25 stupňů. Je tady naše blesková polední doprava. Silnější provoz hlásíte v Olomouci na Velkomoravské a taky na ulici Švajcerova. A co tam máme dál? Policejní hlídku na D1 na exitu Přerov jih nebo na dálnici D55, když se jde kolem Záhlinic. A kontrolu můžeme potkat i v Moravské Třebové, na Olomoucké. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
0: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
3: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál.

www.autorolni.cz. Nejlepší hudební výběr.

0: Dnešní výlet je pro opravdový fajnšmekra.
1: Jednoduše, Rádio Hana v květnu.
2: To jsou prachy na ruku,
1: sportovní emoce
2: a jaro plné dobrodružství.
1: Zesilte rádio

0: co nejvíc potřeba a dělají to s naprostou samozřejmostí. Olomoucký kraj opět ocení výjimečné osobnosti a organizace ze sociální oblasti. www.cenykraje.cz. Nominujte své favority na ceny pro lidi se srdcem na dlani. Stačí vyplnit formulář na webu cenykraje.cz a to nejpozději do konce května. Dejte šanci zazářit těm, kteří si to zaslouží. www.cenykraje.cz.
1: Tohle je Rádio Hana.

0: května, je tady polední pauza mezi 12. a 13. a naše, vaše oblíbené Rádio Hana slaví narozeniny, ano, právě dnes. Tak schválně, co byste nám popřáli, určitě můžete napsat i na náš Facebook, budeme moc rádi a vlastně předem děkujeme, že máme přes 500 000 věrných a naprosto skvělých posluchačů. Je to pecka na Hané, samozřejmě jedeme dál.
1: Posloucháte Rádio Hana.
2: Hezké poledne.
3: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
4: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Ona chce do Čech, on chce zůstat na Moravě? Vyřešeno. Pozemky Čechy u Přerova. Exkluzivní parcely, kde se sny o Čechách potkávají s moravskou pohodou. Sítě hotové, optika v zemi, stačí jen začít stavět. Pozemky Čechy. Šťastné bydlení pro oba. Více na pozemkyčechy.cz.
6: Olomoucký kraj opět připravuje populární seniorské cestování. Více nám prozradí náměstek Olomouckého kraje, pan Svatopluk Binder.
7: Milé cestovatelky a cestovatele, letos pro vás máme velkou novinku. Mimo tradiční destinace, jako jsou Lázně Jeseník, Zámek Tovačov či Dlouhé Stráně, se vydáme do Ostravy a Bruntálu. A nejen tam, pojedeme dokonce i za hranice naší republiky, do Slovenské Skalice a Trnavy. Tak neváhejte a pojďte si užít výlety s námi.
6: Více informací, včetně rezervace výletů, najdete na webu seniorskecestovani.cz.
8: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
9: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
8: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
9: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve.
10: Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
8: Jsme tu pro vás již 20 let.
10: Jezírka Banat.cz.
11: V KIK najdete vše pro prostřený stůl, pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
12: Móda, elegance i spousta napětí. Miss Šantovka 2026 vrcholí právě teď. Sobota přinese semifinálový souboj 20 krásek, která postoupí dál. V neděli se těšte na velké finále a vystoupení Moniky Bagárové, která z dívek získá titul. Provází Julie Hojdyšová a Alexej Kolva. Tento víkend v galerii Šantovka. Buďte u toho.

0: webniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 39 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Tady je Rádio Hana.

0: Jsme zpátky 90. Tohle jsou White Town, Your Woman. Mimochodem za okamžik tady na Hané bude jedno velmi speciální narozeninové přání. Na to si rozhodně počkejte. No a my dneska taky slavíme...
1: Rádio Haná, kalendárium.
2: Je čtvrtek 7. května a svátek má Stanislav. Nositelé tohoto jména jsou prý pracanti a taky pěkně inteligentní. A v Česku je vás kolem 60 tisíc. Narozeniny má herečka Tereza Brodská, také zpěvák Adam Mišík. Dnes je, a pozor, světový den hesel, takže si chráníme účty. A ne, že heslo máme 1234 nebo heslo 123. A přesně 7. května 1992 začíná vysílat Rádio Haná. První soukromé rádio na střední Moravě. Později se přidává i Rádio Haná Skyrock, Rádio Metropole a z jedné stanice je tak pořádná rádiová rodina. I dnes pro vás máme to nejlepší. Je čtvrtek 7. května.
1: Rádio Haná, kalendárium.
3: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
6: Přijďte prozkoumat rozkvetlé světadíly na výstaviště Kroměříž. Floria Jaro. Dva jarní víkendy plné barev, vůní a inspirace. Už od 30. dubna do 3. května a 7. až 10. května. Tisíce květin, stovky prodejců a jedinečná atmosféra. Nepropásněte jaro v plném květu. Na výstavišti Kroměříž.
7: Marty, nemáme čas. Musíme zpátky do minulosti, jinak Olpran ztratí svou budoucnost.
8: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
7: Na elektrokolech a kolech od Olpranu. Dojedi s nimi kamkoliv.
8: Skvělý nápad! Už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
7: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Olpran, naše cyklistická budoucnost, začíná teď.
9: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Olpran.cz.
10: Festival jídla, sladkostí a zábavy už tento víkend v pavilonu A na výstavišti Flora Olomouc. To je pestrá nabídka vystavovatelů se sladkostmi, jídlem i sportovními aktivitami a bohatý doprovodný program s Lego koutkem a skákacím hradem pro děti. Festival jídla, sladkostí a zábavy o víkendu na Floře.
11: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Šternberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s měkkým I a dvojitým B.cz.
12: Znáte někoho, kdo vrací život naší krajině? Kdo učí děti milovat přírodu nebo inspiruje ostatní k ekologickému chování? Olomoucký kraj hledá hrdiny všedního dne a příběhy, které inspirují. Nominujte jednotlivce, spolky, obce či firmy na ceny za přínos v oblasti životního prostředí pro rok 2026. Protože každý konkrétní čin má smysl. Vaše tipy přijímáme do 15. května na webu cenykraje.cz.
13: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
14: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
13: A tak to bude drahé.
14: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
15: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
16: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
15: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje. Rád.

0: Tak to nevymyslíte, přátelé. Nám dneska přišel do studia Rádia Hana mail. Znění je následující. Dobrý den. Rádi bychom poprosili o písničku k narozeninám pro syna Šimona Musila, který se narodil jako vaše Rádio Hana a slaví dneska krásné 34. narozeniny jako Rádio Hana. Ročník 92. Šimonovi přejeme hodně zdraví, štěstí, lásky a hlavně letos se poprvé stane tatínkem, tak ať si to užívá. Zdraví rodičem a taky bráchové Martin a Jirka z Bedihoště. My taky moc pozdravujeme, děkujeme za tenhle ten mail a samozřejmě, že na Hané Šimonovi gratulujeme.
1: Tady je Rádio Hana. Hezké poledne.

0: 55.
1: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nadčasové dřevo od Janků podlahy? Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků podlahy.

0: Jsou tady naše zprávy, jdeme na to. Lékárny budou během svátečního pátku otevřené, na den vítězství léky pořídíme v Olomouci, Prostějově, Přerově, Šumperku i Jeseníku. Kde konkrétně, o tom píše Report.cz.
1: Olomouc aktuálně.
0: Jak už od nás víte, neředínský hřbitov slaví 125 let. Vyrazit můžeme na další komentovanou prohlídku. Druhý termín bude v rámci Olomoucké muzejní noci 15. května. Prohlídky jsou zdarma a sraz je vždy u hlavní historické brány. Další podrobnosti najdeme na webu olomouc.eu. V Šumperku vrcholí závody větroňů. Na šumperském letišti pokračují až do neděle 10. května. Piloti podnikají mnohasetkilometrové přelety nejen do Česka, ale i k sousedním Polákům. Letadla můžeme také sledovat online. Odkaz nabízí šumperský rej.
1: Sport.
0: Víme, jak je na tom Lindsay Vonnová 3 měsíce po komplikované zlomenině nohy. Americká lyžařská legenda odhodila berle a tento týden zazářila na prestižním plese Met Gala. Schůzí jí sice stále museli pomáhat lidé z doprovodu, přesto bylo vidět, že rekonvalescence pokračuje správným směrem.
1: Počasí.
2: Z archivu jsme vytáhli záznam o květnovém počasí v roce 92, kdy začíná vysílat naše domovská stanice, Radio Haná. Květen jako takový tehdy nebyl bohatý na srážky a konkrétně 7. května bylo necelých 20 stupňů, jako dneska. A teploty kolem 20 čekáme také zítra. A k tomu dál proměnlivá oblačnost, ojediněle i s nějakou odpolední přeháňkou.
1: Doprava.
2: Víme, jak se jezdí tady, víme, že v Olomouci je na celý květen částečně zavřená ulice Boleslavova. Provoz tu omezuje těžká technika. Taky se opravuje Hamerská v Holici. Tady se jedná o částečné i úplné uzavírky. Objízdná trasa je stanovená po Lipenské a Rozberské. Platí to i pro MHD. Kvůli stavebním pracem je zavřená silnice 46 mezi Týnečkem a Bělkovicemi až do 12. června. A připomínáme, že v Prostějově pokračuje dlouhodobá uzavírka na Břesově. Jezdí se okolo po místních komunikacích, tak hlavně šťastnou cestu.
1: Radio Haná.

0: Nevíte, co s dětmi o prázdninách? Přihlaste je na exkluzivní fotbalový kemp v Hněvotině se Zdeňkem Zlámalem. Od 27. do 31. července na ně čeká intenzivní trénink, pilování techniky, smysluplný pohyb a hlavně noví kamarádi. Zní to skvěle? Tak poslouchejte od pondělí do čtvrtka naše odpolední vysílání. Hrajeme o pobyt na kempu za bezmála 3000 korun zcela zdarma. Více informací i přihlášky najdete na webu campfotbal.cz a na našich sociálních sítích. Udělejte dětem radost a hrajte s námi.
1: Tohle je Rádio Hana.

0: Aktuálně ve hře další tisícovka.
1: Šťastná trojka.
0: Jak od nás víte, tak konkrétně dneska a vůbec celý květen Rádio Hana slaví svoje narozeniny. Dárky ovšem dostáváte vy v naší šťastné trojce. Váš telefon je vaše výhra, takhle se to hraje. Každý den rozdáváme minimálně tisícovku. Šťastná trojka znamená, že poslední tři čísla vašeho telefonu můžou skutečně vyhrát. Pokud vyhlásíme, vy se dovoláte jako naše posluchačka Janička.
2: Vyhrála jsem ve šťastné trojce, jsem strašně ráda, jsou u nás hody, takže si to určitě užiju, výhru si utratím. Čelé rádio, Hana, zdraví, Jana Střepčina.
0: A je to pravda, třepčínské hody v Lutíně skutečně budou, teď od pátku do neděle a Janička k tomu má tisícovku navrch, takže může utrácet horem dolem. My samozřejmě držíme palce, ať vám to taky vyjde, jinak veškeré informace najdete už teď na našem webu radiohana.cz, tak schválně, kdy to tam cinkne.
3: Váš mobil, vaše peníze. V soutěži Šťastná trojka je to jednoduché. My řekneme čísla a vy zavoláte, pokud je máte. Vyhrává ten, kdo se dovolá jako první. A to každý všední den. Jedině na Hané.

0: jedině na Hané. Léto volá. Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.
1: Zahajuji rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1. Topení.
2: Snížíme o 2 stupně.
1: Bod 2. Průvan.
2: Dáme ručníky mezi okna.
3: Výborný návrh.
1: Bod 3. Plíseň.
2: Vydrhnout, přetřít.
4: A co udělat rekonstrukci?
3: No, vydá? Takže bod 1. Rekonstrukce s Buzinkou.
5: Úsporná rekonstrukce od Buzinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí. Na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buzinka, vaše rekonstrukční banka.

0: www.zofi.cz.
1: Tento víkend na Sovinci ožívá skutečný, neskrocený středověk. Uvidíte nefalšované souboje elitních bojovníků, hřinkot zbraní a sílu dravých ptáků. Pro malé odvážlivce máme rytířské pohádky a atmosféru, kterou jinde nezažijete. Vezměte rodinu a přijďte na Sovinec. Čeká vás víkend plný akce.
2: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
3: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
4: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Barvám neutečeš 2026. Nejbarevnější akce roku je opět tady. Barvám neutečeš 2026. 9. května. Olomouc, výstaviště Flora. Dvě trasy, tvoje tempo, barvy všude. Barvám neutečeš.cz.
6: Tuto tradiční akci podporuje Olivie. Olomoucký kraj. Region zdravého života.
7: Na zahradu, na terasu, Tyton. Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom.
8: Moderní dlažba Kombi XL v 7 atraktivních odstínech. Ve stavebninách Tradix nyní v akci za 635 korun za metr čtvereční. Více na www.tradix.cz.
9: Country, tramp, bluegrass a folk festival Horecké struny se blíží. Už 22. a 23. května v Horce nad Moravou. Letos vám zahrají Zajatci, Vítkův sextet, Arest, THS Brzdaři, Hudlaři a další. Hrajeme za každého počasí a ne v super dva dny pod širým nebem pro celou rodinu. Přijďte na country, tramp, bluegrass a folk festival Horecké struny. Areál na Sokolce, Horka nad Moravou 22. a 23. května.

0: dopoledne, nejlepší hudební výběr, přejeme hezké odpoledne a máme pro vás taky tu nejaktuálnější dopravu. Policejní hlídku nám hlásíte v Olomouci v Hodolanech na ulici Divišova, další by měla být v Topolanech u svatého Jana. Hlídka také na D1 na exitu Kroměříž východ a pozor, odstavené auto máme na dálnici D35 Olomouc Lipník na exitu Přáslavice, tak vám přejeme hlavně šťastnou cestu.
1: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ujetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
2: Tohle je Rádio Hana.

0: náš oblíbený jarně letní song Zvuky a vůně. Hrajeme si dál, přejeme pěkné odpoledne a teď pro vás máme taky aktuální filmové premiéry, které vlastně nejsou jenom filmové, jsou i koncertní.
1: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
2: Naše rádio vás pravidelně bere do světa filmových premiér a novinky tohoto týdne v moravských kinech sleduje náš filmový expert Honza Tománek z olomouckého Metropolu. Honzi, ahoj.
3: Zdravím tě, Lukáši, a stejně tak i všechny posluchačky a posluchače. Dneska začneme koncertním filmem, konkrétně Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft the Tour. Koncertní film, který vznikl v průběhu beznadějně vyprodaného stejnojmenného turné právě Billie Eilish. A zajímavostí k tomu je, že film natočil nikdo jiný než slavný režisér James Cameron, který stojí například za sérií Avatar. Vzhledem k tomu, že se o jeho režii postaral tento génius a inovátor, nepůsobí proklamace o divácky nezapomenutelném a pohlcujícím zážitku nijak přehnaně. K naplnění Cameronových záměrů by mělo výrazně přispět 3D provedení, ve kterém by se měl film optimálně promítat.
4: It's gonna be loud. Duh.
3: Pokračovat budeme filmem B-Team na stopě, což je konkrétně irská komedie nebo novátorská detektivka, ve které hlavní roli hraje známý oblíbený herec Hugh Jackman a hraje roli George, neboli pastýře, který každou noc čte svým milovaným ovcím detektivní romány v domnění, že jim stejně nemohou rozumět. Když však záhadná událost naruší život na farmě, ovce si uvědomí, že se sami musí stát detektivy.
5: Tajemství mýho životního štěstí je v tom, že chovám ta nejmilejší zvířata na zemi. Ovce. Tohle je moje stádo.
3: Při sledování stop a vyšetřování lidských podezřelých dokazují, že i ovce mohou být brilantními řešiteli zločinu.
6: Kdykoliv jen o ten případ zavadím,
7: to je moje!
6: Objeví se ovce. Stopa.
7: Díky všem.
3: No a nakonec tady máme druhý díl pokračování série Mortal Kombat, oblíbené akční, dobrodružné a fantasy série, ve které se šampioni ze Zeměříše, včetně oblíbených postav z prvního dílu, vydávají do ještě brutálnějšího a neúprostného turnaje, kde budou bojovat nejen mezi sebou, ale především proti síle temného vládce Shao Kahna. Jehož cílem je zničit zemi a podrobit si její obránce.
2: Whoa! I really don't feel comfortable hitting a girl. Koncertní film o Billie Eilish v režii Jamesa Camerona, irská komediální detektivka B-Team na stopě s Hugh Jackmanem a druhý díl akčního Mortalu Kombat jsou filmové premiéry začátku května. A za filmové experty našeho rádia se o to podělil Honza Tománek z olomouckého Metropolu. Děkujeme a příště zas.
3: Věřím, že se potkáme v některém z našich moravských kin.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
8: IME stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IME stavby. Když chcete, aby se opravdu stavilo.
9: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
10: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
9: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
10: No to bych to pěkně zvoral. Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro Olomoucko a Jesenicko.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
10: To snad ne, já se na to vysku. A Kučka je zase fuč.
12: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
10: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
12: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jivavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradidoruky.cz.
13: Zažijte hudbu, ze které mrazí. Čarovné tóny macochy ovládnou jeskyně moravského krasu od 3. do 7. června. Užijte si rokovou smršť kapely Arytmia, operní árie Štefana Margity nebo jazz Jiřího Stivína v unikátní akustice podzemí. Čarovné tóny macochy. Vstupenky v síti Ticketportal.
14: Svět vůní a čokolády. Představte si krásu květin a vůni čokolády. Spojení pralinek, marcipánu a nugátu. Originální kosmetické dárky a prací prostředky z dovozu. Svět vůní a čokolády. Zámečnická Olomouc. Čokoládové květiny CZ.
15: Park Michalov žije hudbou. Už tuto neděli oslavíme Den matek a zahájíme novou sezónu promenádních koncertů v Parku Michalov. Čeká nás zábavné odpoledne pro rodiny s dětmi s aktivitkou. Tak se za námi zastavte do Parku Michalov a oslavte s námi Den maminek. Více na Facebooku Kultura Přerov.
16: Na Luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
17: Objednej a už to letí. Luskni.cz.
18: Pořádné ruční nářadí, motorové pily, sekačky, zahradní traktory, robotické sekačky a veškerý servis vám poskytne Interforst v Prostějově na Brněnské ulici.
19: Interforst, to je profi nářadí Stihl, Alco, Bosch, Metabo, Kärcher. Interforst, již 25 let s vámi. Děkujeme za přízeň. Interforst.cz.
20: Jsme Rádio Hana.

0: Další zprávy pro vás právě teď na našich vlnách. Moravská filharmonie Olomouc dnes po tříleté pauze zahajuje festival Dvořákova Olomouc. Úvodní koncert Nový svět, nové příležitosti začne dnes v 19 hodin v Redutě. Hudební přehlídka je součástí oslav jubilejní 80. sezóny Moravské filharmonie.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Sledujeme taky dění na Přerovsku. Povodí Moravy zahájilo opravu nádrže v Šišmě, kterou v roce 2024 poničila 200letá povodeň. Práce za 23 milionů korun potrvají rok a zahrnují opravy toku i odtěžení nánosů. Sucho řeší Zlínský kraj, vyhlásil kvůli suchu období klimatického rizika. Platí tu přísný zákaz rozdělávání otevřeného ohně a spalování hořlavin venku. Hasiči už vyrážejí na kontroly a hříšníkům hrozí pokuty. Britská královská rodina se rozroste. Princezna Eugenie oznámila, že s manželem očekávají v létě třetí dítě. Zprávu sdílela na Instagramu s fotkou synů Augusta a Ernsta a s fotkou ultrazvuku.
1: Sport.
0: Fotbalová národní liga má za sebou 27. kolo a jak se dařilo klubům z našeho regionu? Prostějov padl na trávě Bčka pražské Sparty 1-5 a hanácká Slavia Kroměříž smetla Bčko Slavie Praha 5-0.

0: jedině na Hané. Počasí.
1: Víme, jak bude. Na Moravě dál počítáme s proměnlivou oblačností. Odpoledne pak čekáme opravdu jen ojedinělé nějaké ty přehánky. A je tu mírné ochlazení. Teploty kolem jarní dvacítky dnes i zítra. O víkendu to pak zase povyskočí na 22 až 25 stupňů. A taky se bude víc ukazovat sluníčko. Takže pro jistotu nachystáme opalovací krémy. Je tady naše rychlá doprava z regionu. Policejní hlídku hlásíte v Olomouci, přímo v centru na ulici Denisova, taky na Komenského, kousek od paláce. Hlídka je i na D1 na exitu Hulín Západ nebo na dálnici D55, když se jede kolem Tlumačova. A kontrolu můžeme potkat i na trase Moravská Třebová Svitavy u Hřebečského tunelu. Tak hlavně šťastnou cestu.
0: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
3: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolny.cz.
0: Nejlepší hudební výběr.

Nevíte, co s dětmi o prázdninách? Přihlaste je na exkluzivní fotbalový kemp v Hněvotině se Zdeňkem Zlámalem. Od 27. do 31. července na ně čeká intenzivní trénink, pilování techniky, smysluplný pohyb a hlavně noví kamarádi. Zní to skvěle? Tak poslouchejte od pondělí do čtvrtka naše odpolední vysílání. Hrajeme o pobyt na kempu za bezmála 3000 korun zcela zdarma. Více informací i přihlášky najdete na webu campfotbal.cz a na našich sociálních sítích. Udělejte dětem radost a hrajte s námi!

0: že co nám popřejete, anebo kdy jste si nás naladili poprvé, to nám klidně můžete napsat na náš rádiový Facebook. Navíc je tam pro vás připravený takový malý retro quiz, taková jedna retro fotka. Budeme moc rádi za komentáře, za sdílení a že jste s námi. Za chvilku Bloodhound Gang anebo Dua Lipa, tak vám přejeme dál pohodový poslech.
1: Jsme Rádio Hana.
2: Hezké odpoledne.
3: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
4: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Móda, elegance i spousta napětí. Miss Šantovka 2026 vrcholí právě teď. Sobota přinese semifinálový souboj 20 krásek, která postoupí dál. V neděli se těšte na velké finále a vystoupení Moniky Bagárové, která z dívek získá titul. Provází Julie Hojdyšová a Alexej Kolva. Tento víkend v galerii Šantovka. Buďte u toho.
6: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
7: Olomoucká muzejní noc v pátek 15. května. Desítky otevřených galerií a muzeí, světelné instalace a koncerty na náměstí Republiky i doprovodný program v Centralu. V pátek 15. května až do pozdních nočních hodin. Více na olomouckamuzejninoc.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Statutární město Přerov vás zve 8. května na doprovodný program oslav dne vítězství v Želetavské ulici. A co vás čeká? Moravská veselka, ukázka výcviku psů, hasičský záchranný sbor, veterán klub, policejní a záchranářští motorkáři a bude toho mnohem víc. 8. května se na vás těšíme v Přerově.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
13: Jedině Sezako z Olomouce mi doma vyřeší ucpaný odpad nebo vyveze žumpu, ale čistí také nádrže sacím bagrem a odváží nebezpečné odpady. Jedině Sezako.
14: Po výhře ve Vršovicích jde Sigma v neděli proti Klokanům do odvety. Mrkni na sigmafotbal.cz a zjistí více o speciální akci ke dni matek.

0: One More Time, anebo taky Lady Gaga. Užíváme si dál čtvrteční odpoledne s Rádiem Hana a s datem 7. května.
1: O čem se píše?
0: Chcete během prodlouženého víkendu jet na Svatý kopeček? Report.cz doporučuje autem, raději ne. Lepší bude dorazit třeba vlakem a pak šup na autobus číslo 11. Už jste to slyšeli, na zámku v Čechách pod Kosířem aktuálně vystavujeme slavný obraz Josefína od Josefa Mánesa. Dokdy mohou návštěvníci tohle dílo v zámeckých prostorách obdivovat, tak o tom informuje Olomouc.cz. A je tu taky nový Hanák, který přináší speciální přílohu Firmy na Hané. Zjistíme, jak dneska funguje zemědělství, nebo proč je home office ideální pro maminky s dětmi. Máme taky jeden velký comeback v hokejové Olomouci a tipy na výlety po Jesenicku. Týdeník Hanák vychází každý čtvrtek, tak se mrkněte a my už jedeme dál.
2: Víme, o čem se píše.
1: Rádio Hanák.

0: Nahané činasky se svojí novinkou a my jsme nahané teda úžasně sehraní taky s kolegou Štěpánem. Zdravím tě, ahoj.
1: Přesně tak, krásné odpoledne, no a my dneska oslavujeme.
0: Ano, je to narozeninový den, Rádio Haná slaví, jsme to od 7. května, rok 1992, to ty jsi byl ještě teda předpokládám na houbách.
1: Já byl na houbách, přesně tak, je to vlastně už 34 roku, tak jak to tenkrát vlastně ten svět vypadal? Byla pevná linka, viď, počítače, ty byly...
0: Ale
1: že, takový ty starší, takový ty krávy velký, že?
0: Přesně tak, takový ty kraxny, hrálo se z CDček a samozřejmě my na to vzpomínáme i na našem rádiovém Facebooku, máme tam jednu speciální retrofotku. Je tam jedna taková brigádnice,
1: no, ale
0: co
1: ty to
0: nás
1: te...

0: ale pojďte nám ještě napsat, popřát a samozřejmě pozdílet. Moc se těšíme na vaše komentáře, ty vzpomínky na ty 90. Prostě jako je to paráda. Já přemýšlím, jestli bych to chtěla vrátit.
1: Já si myslím, že to muselo být jako super. Já, abych se přiznal, já bych v té době vyrostl radši než s internetem.
0: Jako máš pravdu, že bez internetu to bylo opravdu veselější, takové...
1: Šel si ven, povídal si zkrátka...
0: Interaktivnější.
1: Dneska jsou všichni na telefonu, že jo? Mm-hmm. Ale tak všechno má něco, samozřejmě.
0: Prosím vás, tak teďka klidně do toho telefonu nebo do toho počítače koukněte a na ten náš...
1: Teď se to hodí.
0: Prostě teď se nám to zrovna hodí. Ale je to narozeninová jízda u nás na Rádiu Hana. 34. narozeniny slavíme právě dnes, ale pozor, my vlastně slavíme celý květen, je tu od toho šťastná trojka a ty budeš mít ještě jednu speciální soutěž dneska.

0: možností můžete klidně mrknout na náš web radiohana.cz.
1: Díky moc a po 15. hodině i se Štěpánem na Hané.
2: Hit za hitem.
3: Hit za hitem.
1: Budou vanastovky. To jsem zrovna šla na brigádu, když to hrálo. A

0: Rádio Hana, teď je 14.55.
1: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nadčasové dřevo od Janků podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků podlahy.

0: Máme tu pro vás další informace. Originál nebo podvod? Olomoucké arcibiskupství otevřelo výstavu Kopie a falza v Olomouckém arcibiskupském paláci. Ukazuje tenkou hranici mezi iluzí a klamem a jak se s umělcem může stát snadno padělatel.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Tvarůžková cyklostezka z Olomouce. Obec Hněvotín připravuje studii na stezku, která propojí obec s Olomoucí. Trasa má kopírovat historickou Tvarůžkovou cestu. K realizaci by mohlo dojít v příštím volebním období. Právě teď také informace z Prostějova. Úprava povrchu v ulici Martinákova v pátek 8. května omezí řidiče. Kvůli technologii zdrsnění vozovky bude zavedena jednosměrná uzavírka ulice pod Kosířem. Doprava povede okolo.

0: Dánsku a v neděli se Švýcarskem.
1: Počasí.
2: Letošní květen už nabídl velmi výživné bouřky, za které by se nemuselo stydět ani pravé léto. Bylo to zejména v Čechách. Na Moravě zatím klid. Víme, jak bude. Dneska odpoledne sem tam přehánky, jinak dál proměnlivá oblačnost a teploty kolem 20. Ty čekáme i během svátečního pátku. A výhledově o víkendu už by se mělo ukazovat sluníčko víc a také díky tomu nejčastěji naměříme 22 až 25 stupňů.
1: Doprava.
2: Víme, jak se jezdí tady, víme, že nehodu teď momentálně řešíme v Olomouci na Pražské, je to kousek od toho kruháče Globus. Bacha v Olomouci taky měří na Hněvotínské pod Orlenem a nebo na Komenského. Hlídku máme hlášenou na trase Tovačov-Anín, na dálnici D46 poblíž exitu Olšany u Prostějova a nebo na D1 na exitu Kroměříž západ. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
1: Rádio Hana.

lidi se srdcem na dlani. Stačí vyplnit formulář na webu cenykraje.cz a to nejpozději do konce května. Dejte šanci zazářit těm, kteří si to zaslouží. www.cenykraje.cz

Na Rádiu Haná přejeme pohodový čtvrtek na naší vlně a zdravíme hokejové fanoušky. Domácí ligové soutěže znají své vítěze a na řadě je po olympiádě. Taky očekávané mistrovství světa ve Švýcarsku, kam se vrací po 17 letech. V základní skupině česká hokejová repre

0: hodině na rádiu Hana.
1: Jedna vlaštovka jaro nedělá, ale jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Za internetové ceny a se zázemím více než 40 kamenných poboček. Přejděte na jaropojištění.cz.

0: Moderní dlažba Kombi XL v 7 atraktivních odstínech. Ve stavebninách Tradix nyní v akci za 635 korun za metr čtvereční. Více na www.tradix.cz.
1: Marty, nemáme čas. Musíme zpátky do minulosti, jinak Olpran ztratí svou budoucnost.
2: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
1: Na elektrokolech a kolech od Olpranu. Dojedi s nimi kamkoliv.
2: Skvělý nápad! Už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
1: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Olpran, naše cyklistická budoucnost začíná teď.
3: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Olpran.cz

0: www.zofy.cz.
1: Tento víkend na Sovinci ožívá skutečný, neskrocený středověk. Uvidíte nefalšované souboje elitních bojovníků, hřinkot zbraní a sílu dravých ptáků. Pro malé odvážlivce máme rytířské pohádky a atmosféru, kterou jinde nezažijete. Vezměte rodinu a přijďte na Sovinec. Čeká vás víkend plný akce.
2: Izomat stavebniny.
3: Procvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
4: Best Beleza.
3: Nádherná zahradní dlažba.
4: Best Bellissima.
3: Dvě úžasné zahradní dlažby.
4: Beleza a Bellissima od společnosti Best.
3: Stačí si vybrat. Ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
5: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka. Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
6: Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě. www.olomouc.cz.
7: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
8: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
7: A tak to bude drahé.
8: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
9: Tohle je Rádio Hana.

prodloužený víkend. Za chvíli na naší vlně mrkneme, kam můžeme během volna vyrazit. Přidáme taky George Harrisona. Ale ještě než se do toho dáme, tak pojďme omrknout taky moravské silnice.

0: se zdržením na 10 minut.
1: Rádio Hana. Víme, co chtějí řidiči slyšet a pomůžeme vám v nouzi. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
3: Rádio Hana.

nejnovější hit posílá z éteru Rádia Hana na vylepšení čtvrtečního odpoledne. George Harrison, je před námi prodloužený víkend. No a pokud byste chtěli někam vyrazit za písničku,

a 10. května. Je to dvoudenní festival plný chutí a pohybu pro celou rodinu. Sobota bude spíše sportovní, čeká nás tu například judo, parkour, tanec nebo mažonetky. No a v neděli budeme vařit dobroty v Olomouci.

0: Nové číslo právě teď je na všech distribučních místech. Chcete se dostat i vy k našim čtenářům a posluchačům? Vaše akce, inzerce, tisk, online, rádia, vše vyřídíte přes redakce zavináč akcezabava.cz.
1: Krupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí, jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
2: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva až do 12. května.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Ona chce do Čech, on chce zůstat na Moravě? Vyřešeno. Pozemky Čechy u Přerova. Exkluzivní parcely, kde se sny o Čechách potkávají s moravskou pohodou. Sítě hotové, optika v zemi, stačí jen začít stavět. Pozemky Čechy, šťastné bydlení pro oba. Více na pozemkyčechy.cz.
4: Město Velká Bystřice vás zve tuto neděli na bystřické selské trhy a slavnost kroje. Čeká vás náměstí plné stánků s jarním sortimentem a také oslava kroje. Máme jich totiž na Široké Hané hodně. Vše za podpory Olomouckého kraje. Velká Bystřice již tuto neděli. Bystřické trhy a slavnost kroje.
5: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s měkkým I a dvojitým V.cz.
6: Statutární město Přerov vás zve 8. května na doprovodný program oslav dne vítězství v Želetavské ulici. A co vás čeká? Moravská veselka, ukázka výcviku psů, hasičský záchranný sbor, veterán klub, policejní a záchranářští motorkáři a bude toho mnohem víc. 8. května se na vás těšíme v Přerově.
7: Firma Havelka, uhelné skaly, dobrý den.
8: Mauca, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
7: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
9: No to bych to pěkně zvoral.
8: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro Olomoucko a Jesenicko.
10: Už tuto sobotu pořádá obec Lutín pochod, běh a cyklový jezd Mánesovou stezkou. Připraveny jsou různorodé trasy a v cíli bude čekat bohaté občerstvení, posezení u hudby a skákací hrad pro děti. Více info na lutín.cz. Pochod, běh a cyklový jezd Mánesovou stezkou už tuto sobotu v Lutíně.
11: Zahajuji rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1 – topení.
12: Snížíme o 2 stupně.
11: Bod 2 – průvan.
12: Dáme ručníky mezi okna.
13: Výborný návrh.
11: Bod 3 – plíseň.
12: Vydrhnout, přetřít.
14: A co udělat rekonstrukci?
13: No, vydá? Takže bod 1 – rekonstrukce s buřinkou.
15: Úsporná rekonstrukce od buřinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí. Na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buřinka – vaše rekonstrukční banka.
16: Firma Espro SRO hledá řidiče nákladních aut a zkušené strojníky na rypadla i buldozery. Nastoupit můžete hned.

května. Piloti podnikají mnoha set kilometrové přelety nejen do Česka, ale i k sousedním Polákům. Letadla můžeme také sledovat online. Odkaz nabízí Šumperský rej. Sport. Víme, jak je na tom Lindsay Vonnová 3 měsíce po komplikované zlomenině nohy. Americká lyžařská legenda odhodila berle a tento týden zazářila na prestižním plese Met Gala. Schůzí jí sice stále museli pomáhat lidé z doprovodu, přesto bylo vidět, že rekonvalescence pokračuje správným směrem.

0: šťastnou cestu.
1: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
3: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolny.cz.
1: Nejlepší hudební výběr.

0: měsíce v našem éteru.
1: Květnové novinky Rádia Hana. Peníze létají éterem. Vaše milovaná megahra Šťastná trojka Rádia Hana jede v květnu dál.
2: Vyhrál jsem ve Šťastné trojce 3000 korun.
3: A vyhrála jsem ve Šťastné trojce 4000 korun.
1: Každý všední den losujeme poslední tři čísla vašeho telefonu a z obyčejného dne může být den výherní.
2: Hrajte taky s Rádiem Hana, je to super.
1: Poslouchejte a berte prachy. Hana žije hokejem. Mistrovství světa? Jasně.

0: Dnešní vejelet je pro opravdový fajnšmekr.
1: Jednoduše, Rádio Hana v květnu.
2: To jsou prachy na ruku,
1: sportovní emoce
2: a jaro plné dobrodružství.
1: Zesilte rádio.
2: Zesilte

0: 8. Nejrychlejší volající dostane jednoduchou otázku a pokud odpoví správně, je ve finále. A pak už je to pade na pade, jestli vyrazí na fotbalový kemp s Rádiem Haná za Zdeňkem Zlávalem. Tak pojďme do toho.
1: Rádio Haná, soutěž. Volejte studio 585 22 55 88.

0: jedině na Hané. Léto volá. Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz. IMJ Stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IMJ Stavby. Když chcete, aby se opravdu stavilo.
1: Firma Espro SRO hledá řidiče nákladních aut a zkušené strojníky na rypadla i buldozery. Nastoupit můžete hned. Čeká vás

0: práce. Znáte někoho, kdo vrací život naší krajině? Kdo učí děti milovat přírodu nebo inspiruje ostatní k ekologickému chování? Olomoucký kraj hledá hrdiny všedního dne a příběhy, které inspirují. Nominujte jednotlivce, spolky, obce či firmy na ceny za přínos v oblasti životního prostředí pro rok 2026. Protože každý konkrétní čin má smysl. Vaše tipy přijímáme do 15. května na webu cenykraje.cz.
1: Móda, elegance i spousta napětí. Miss Šantovka 2026 vrcholí právě teď. Sobota přinese semifinálový souboj 20 krásek, která postoupí dál. V neděli se těšte na velké finále a vystoupení Moniky Bagárové, která z dívek získá titul. Provází Julie Hojdyšová a Alexej Kolva. Tento víkend v galerii Šantovka. Buďte u toho.

0: Kaufland. Kaufland.
1: Park Michalov žije hudbou. Už tuto neděli oslavíme Den matek a zahájíme novou sezónu promenádních koncertů v Parku Michalov. Čeká nás zábavné odpoledne pro rodiny s dětmi s aktivitkou. Tak se za námi zastavte do Parku Michalov a oslavte s námi Den maminek. Více na Facebooku Kultura Přerov.
2: To snad ne, já se na to vysk***u. A kučka je zase fuč.
3: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka ti najde a navíc pohlídá její výkon.
2: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
3: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jívavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradí do ruky CZ.
4: Po výhře ve Vršovicích jde Sigma v neděli proti Klokanům do odvety. Mrkni na sigmafotbal.cz a zjisti více o speciální akci ke dni matek. Pojď se na Andrák bavit fotbalem a po gólu roztočíme šály. SK Sigma Olomouc, Bohemians Praha 1905, Andrův stadion, neděle 10. května v 15 hodin.
5: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
6: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
5: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje. Tady je Rádio Hana.

0: Ještě předtím je to vyhlášení soutěže, která šla do éteru před malou chvílí. Pojďme zjistit dnešního finalistu o vstup na kemp se Zdeňkem Zlámalem.
1: Radio Haná.
0: Radio Haná, kdo se dovolal?
2: Dobrý den, tady Beranová, Silvie.
0: Dobrý den, Silvie. Odkud pak nám dneska voláte?
2: Olomouce.
0: Já se vás zeptám, Silvi, než přejdeme k naší soutěži, jak ve vaší rodině prožíváte fotbal?
2: No, já moc teda ne, ale syn jo. Syn trénuje na Nových Sadech. Mhm. A fandí.
0: My přejdeme k soutěži, protože vy jste se k nám dneska dovolala do semifinále, kde můžete získat kemp se Zdeňkem Zlámalem, brankářskou legendou. Je to v Hněvotíně na konci července od 27. do 31. A já bych vám v tuhle chvíli položil jednoduchou otázku a pokud ji odpovíte správně, tak budete ve hře dneska po 17. hodině. Budeme vlastně z té čtveřice finalistů losovat dva. Tak půjdeme na to.
2: Kumuji.

0: kurz pletení zimních svetrů a základy háčkování z offsideu.
1: No jasně, že a...
0: Silvi, máte pravdu, takže já vám gratuluji, jste ve finále, no a budu vám dnes po 17. hodině moc držet palce.
1: Moc krát děkujem.
2: Blahopřejeme, máme pro vás vždycky nejlepší soutěže.

0: správně.
1: Rádio Hana.
0: Životní styl.
2: Taky to znáte? Vybíráme sluneční brýle podle toho, jak moc nám sluší a pak se divíme, že nás po hodině na sluníčku pálí oči. Já se v tom zrcadle v obchodě minule taky zapomněla, ale ruku na srdce, ty brýle tu nejsou jen pro parádu. Tak si pojďme říct, co si ohlídat. Základem je filtr UV 400, který zablokuje téměř veškeré škodlivé záření. Pak se díváme taky na kategorii zatmavení. Na běžné nošení stačí dvojka nebo trojka, ale pokud se chystáme k moři nebo vysoko do hor, sáhneme po té nejtmavší čtyřce. Jen pozor, s tou se nesmí za volant. A jestli se chceme zbavit protivných odlesků třeba od silnice nebo vodní hladiny, hledáme brýle s polarizací. Ty našim očím uleví nejvíc. Teď už stačí jen vyleštit skla a můžeme bezpečně na sluníčko.
1: Baví nás bavit vás.
0: I ve čtvrtek odpoledne. Rádio Hana. Nejlepší hudební výběr.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Na luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
5: Objednej a už to letí.
6: Barvám neutečeš 2026. Nejbarevnější akce roku je opět tady. Barvám neutečeš 2026. 9. května. Olomouc, výstaviště Flora. Dvě trasy, tvoje tempo, barvy všude. Barvám neutečeš.cz.
7: Tuto tradiční akci podporuje Olivie. Olomoucký kraj. Region zdravého života.
8: Svět vůní a čokolády. Představte si krásu květin a vůni čokolády. Spojení pralinek, marcipánu a nugátu. Originální kosmetické dárky a prací prostředky z dovozu. Svět vůní a čokolády. Zámečnická Olomouc. Čokoládové květiny CZ.
9: Pořádné ruční nářadí, motorové pily, sekačky, zahradní traktory, robotické sekačky a veškerý servis vám poskytne Interforst v Prostějově na Brněnské ulici.
10: Interforst, to je profi nářadí Stihl, Alco, Bosch, Metabo, Kärcher. Interforst, již 25 let s vámi. Děkujeme za přízeň. Interforst.

0: Milé cestovatelky a cestovatele, letos pro vás máme velkou novinku. Mimo tradiční destinace, jako jsou Lázně Jeseník, Zámek Tovačov či Dlouhé Stráně, se vydáme do Ostravy a Bruntálu. A nejen tam, pojedeme dokonce i za hranice naší republiky, do Slovenské Skalice a Trnavy. Tak neváhejte a pojďte si užít výlety s námi.
1: Více informací, včetně rezervace výletů, najdete na webu seniorskecestovani.cz.
2: Festival jídla, sladkosti a zábavy už tento víkend v pavilonu A na výstavišti Flora Olomouc. To je pestrá nabídka vystavovatelů se sladkostmi, jídlem i sportovními aktivitami a bohatý doprovodný program s Lego koutkem a skákacím hradem pro děti. Festival jídla, sladkostí a zábavy o víkendu na Floře.
3: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc. Nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla. t-motor.cz.
4: Olomoucká muzejní noc v pátek 15. května. Desítky otevřených galerií a muzeí, světelné instalace a koncerty na náměstí Republiky i doprovodný program v Centralu. V pátek 15. května až do pozdních nočních hodin. Více na olomouckamuzejninoc.cz.
5: Rádio Haná.
6: Přejeme

0: sledujte správy.
1: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nadčasové dřevo od Janků podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků podlahy.
2: Bude 17 hodin.
3: Hezké odpoledne.
0: Zprávy Rádia Hana.
4: Máme tu pro vás další informace. Originál nebo podvod? Olomoucké arcibiskupství otevřelo výstavu Kopie a falza v Olomouckém arcibiskupském paláci. Ukazuje tenkou hranici mezi iluzí a klamem a jak se z umělce může stát snadno padělatel.
2: Místní rádio, místní zprávy.
4: Tvarůžková cyklostezka z Olomouce. Obec Hněvotín připravuje studii na stezku, která propojí obec s Olomoucí. Trasa má kopírovat historickou Tvarůžkovou cestu. K realizaci by mohlo dojít v příštím volebním období. Právě teď také informace z Prostějova. Úprava povrchu v ulici Martinákova v pátek 8. května omezí řidiče. Kvůli technologii zdrsnění vozovky bude zavedena jednosměrná uzavírka ulice pod Kosířem. Doprava povede okolo. Peníze možná už před porodem. Sněmovna posunula do závěrečného kola návrh na předporodní rodičovský příspěvek. Od ledna by tak nastávající matky mohly čerpat až 15 000 korun měsíčně už 2 měsíce před termínem. Uvidíme, zda k tomu dojde.
5: Sport. Pokračují přípravy na hokejové mistrovství světa. Dnes začínají.

činou s polojasnou oblohou. Doprava. Bourá se na půli cesty na trase Konice-Chornice, jde o nehodu osobního auta, která se dá ale projet se zvýšenou opatrností. Na dálnici D1 pozor ve směru na Přerov mezi Lipníkem a Přerovem na porouchaný nákladák. V Kroměříži na Milíčově náměstí hlásíte olej na vozovce, tak tady opatrně. A

Richard Vojtášek, Michal Chytil a Sylvie Beranová. Tak, přátelé, já bych měl teď za normálních okolností avizovaně losovat dva výherce, ale já to dělat nebudu.

0: Kili, tak držte vlnu.
1: Blahopřejeme. Máme pro vás vždycky nejlepší soutěže. Vaše věrné rádio. Rádio Hana. Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.

0: 90 a Linteo, toaletní papír 30 rolí za 144,90 až do 12. května. Kaufland.
1: Tento víkend na Sovinci ožívá skutečný, neskrocený středověk. Uvidíte nefalšované souboje elitních bojovníků, hřinkot zbraní a sílu dravých ptáků. Pro malé odvážlivce máme rytířské pohádky a atmosféru, kterou jinde nezažijete. Vezměte rodinu a přijďte na Sovinec. Čeká vás víkend plný akce.
2: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A Prosecco Frizzante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Tohle je Rádio Hana.

0: schopnosti. O dnešním datumu je tu dnešní kalendárium.
1: Rádio Haná, kalendárium.
2: Je čtvrtek 7. května a svátek má Stanislav. Nositelé tohoto jména jsou prý pracanti a taky pěkně inteligentní. A v Česku je vás kolem 60 tisíc. Narozeniny má herečka Tereza Brodská, také zpěvák Adam Mišík. Dnes je, a pozor, světový den hesel, takže si chraníme účty. A ne, že heslo máme 1234 nebo heslo 123. A přesně 7. května 1992 začíná vysílat Rádio Haná. První soukromé rádio na střední Moravě. Později se přidává i Rádio Haná Skyrock, Rádio Metropole a z jedné stanice je tak pořádná rádiová rodina. I dnes pro vás máme to nejlepší. Je čtvrtek 7. května.
1: Rádio Haná, kalendárium.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A trvanlivé mléko, 1 litr s apkou, pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání 28.4.
4: To snad ne, já se na to vys***u. A Kuťka je zase fuč.
5: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
4: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
5: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jivavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradí do ruky CZ.
6: Na Luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
7: Objednej a už to letí. Luskni.cz.
8: Jedině Sezako z Olomouce mi doma vyřeší ucpaný odpad nebo vyveze žumpu, ale čistí také nádrže sacím bagrem a odváží nebezpečné odpady. Jedině Sezako.
9: Město Velká Bystřice vás zve tuto neděli na bystřické selské trhy a slavnost kroje. Čeká vás náměstí plné stánků s jarním sortimentem a také oslava kroje. Máme jich totiž na Široké Hané hodně. Vše za podpory Olomouckého kraje. Velká Bystřice již tuto neděli. Bystřické trhy a slavnost kroje.
10: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
11: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
10: Čerstvé jako z Kauflandu.
12: Už tuto sobotu pořádá obec Lutín pochod, běh a cyklový jezd Mánesovou stezkou. Připraveny jsou různorodé trasy a v cíli bude čekat bohaté občerstvení, posezení u hudby a skákací hrad pro děti. Více info na lutín.cz. Pochod, běh a cyklový jezd Mánesovou stezkou už tuto sobotu v Lutíně.
1: Rádio Haná, nejlepší hudební výběr.

0: 18 hodin.
1: Hezký podvečer.
0: Zprávy Rádia Hana.
2: Jsou tady další zprávy na naší vlně. Šance, která

0: plebiscitu se 12. dubna zúčastnilo málo lidí, takže jeho výsledek není pro město závazný. Autoři návrhu požadují, aby se referendum opakovalo na podzim souběžně s komunálními volbami. ČTK to sdělila mluvčí radnice Jana Gáborová. Olomoucký kraj vyhlásil nový ročník soutěže Cena hejtmana Olomouckého kraje za společenskou odpovědnost. Zapojit se mohou firmy, obce a organizace, které svou činností a aktivitami rozvíjí region, berou ohledy na životní prostředí a společnost, kde působí. Sport. České florbalistky zvítězily ve druhém utkání na juniorském mistrovství světa v italském Lignanu Sabbiadoro nad Slovenskem 8-3 s plným počtem 4 bodů vedou tabulku skupiny B a zajistili si postup do sobotního semifinále. V pátek ještě budou hájit první místo v duelu se Švýcarskem od 16 hodin.
1: Rádio Hana. S námi máte přehled i ve čtvrtek.

0: jedině na Hané. Počasí.
1: Začínáme pohledem na teplotní rekordy, které připadají na dnešní den, tedy na 7. květen. Maximum je z roku 1923 více jak 29 stupňů a jen 6 desetin stupně Celsia jsme v tento den naměřili v roce 1857. Víme, jak bude

stupních ve stínu. Doprava. S 18. hodinou jezdíme na moravských silnicích bez vážnějších dopravních nehod a to je dobře. Na policejní hlídku pozor v tuhle chvíli v Dubu nad Moravou, taky na trase Křelov Příkazy. Na sjezdu z D1 u Kroměříže, taky na Kvítkovické ulici v Otrokovicích. A nebo na sjezdu z dálnice 46 u Vyškova. Ať už máte namířeno kamkoliv, dobře dojeďte. Rádio Hana.

Na Rádiu Haná přejeme pohodový čtvrtek na naší vlně a zdravíme hokejové fanoušky. Domácí ligové soutěže znají své vítěze a na řadě je po olympiádě, taky očekávané mistrovství světa ve Švýcarsku, kam se

0: jedině na Hané. Léto volá. Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.
1: Zní to jako legenda a přesto se to stalo. Design, který přitáhne každý pohled. Prostor SUV v siluetě kupé. Výkon až 343 koní a zrychlení, které opravdu ucítíte. Nová Toyota CHR Plus. Stylová ikona, nabitá energií města. Vaše Toyota.
2: Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla. T-motor.cz.
3: Ona chce do Čech, on chce zůstat na Moravě? Vyřešeno. Pozemky Čechy u Přerova. Exkluzivní parcely, kde se sny o Čechách potkávají s moravskou pohodou. Sítě hotové, optika v zemi, stačí jen začít stavět. Pozemky Čechy, šťastné bydlení pro oba. Více na pozemkyčechy.cz.
4: Móda, elegance i spousta napětí. Miss Šantovka 2026 vrcholí právě teď. Sobota přinese semifinálový souboj 20 krásek, která postoupí dál. V neděli se těšte na velké finále a vystoupení Moniky Bagárové, která z dívek získá titul. Provází Julie Hojdyšová a Alexej Kolva. Tento víkend v galerii Šantovka. Buďte u toho.
5: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
6: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
5: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
6: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve.
7: Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
5: Jsme tu pro vás již 20 let.
7: Jezírka Banat.cz.
8: Tento víkend na Sovinci ožívá skutečný, neskrocený středověk. Uvidíte nefalšované souboje elitních bojovníků, hřinkot zbraní a sílu dravých ptáků. Pro malé odvážlivce máme rytířské pohádky a atmosféru, kterou jinde nezažijete. Vezměte rodinu a přijďte na Sovinec. Čeká vás víkend plný akce.
9: Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě. www.olomouc.cz.
10: Nejlepší hudební výběr. Radio Hana.

0: Někam do nějakého restauračního zařízení zkrátka vyrazí. My pro vás za chvíli máme taky Erasure, Ray Garveyho zaspívá i Justin Timberlake. No a máme čtvrtek a to do kin přicházejí filmové novinky. Tak zdravíme do kina Metropol v Olomouci a pojďme zjistit, na co nového můžeme vyrazit.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
2: Naše rádio vás pravidelně bere do světa filmových premiér a novinky tohoto týdne v moravských kinech sleduje náš filmový expert Honza Tománek z olomouckého Metropolu. Honzi, ahoj.
3: Zdravím tě, Lukáši, a stejně tak i všechny posluchačky a posluchače. Dneska začneme koncertním filmem, konkrétně Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft the Tour. Koncertní film, který vznikl v průběhu beznadějně vyprodaného stejnojmenného turné právě Billie Eilish. A zajímavostí k tomu je, že film natočil nikdo jiný než slavný režisér James Cameron, který stojí například za sérií Avatar. Vzhledem k tomu, že se o jeho režii postaral tento génius a inovátor, nepůsobí proklamace o divácky nezapomenutelném a pohlcujícím zážitku nijak přehnaně. K naplnění Cameronových záměrů by mělo výrazně přispět 3D provedení, ve kterém by se měl film optimálně promítat. It's gonna be loud. Duh. Pokračovat budeme filmem B-Team na stopě, což je konkrétně irská komedie nebo novátorská detektivka, ve které hlavní roli hraje známý oblíbený herec Hugh Jackman a hraje roli George, neboli pastýře, který každou noc čte svým milovaným ovcím detektivní romány v domnění, že jim stejně nemohou rozumět. Když však záhadná událost naruší život na farmě, ovce si uvědomí, že se sami musí stát detektivy.
4: Tajemství mýho životního štěstí je v tom, že chovám ta nejmilejší zvířata na zemi. Ovce. Tohle je moje stádo.
3: Při sledování stop a vyšetřování lidských podezřelých dokazují, že i ovce mohou být brilantními řešiteli zločinu.
5: Kdykoliv jen o ten případ zavadím,
6: to je moje!
5: Objeví se ovce. Stopa.
6: Díky všem.
3: No a nakonec tady máme druhý díl pokračování série Mortal Kombat, oblíbené akční, dobrodružné a fantasy série, ve které se šampioni ze Zeměříše, včetně oblíbených postav z prvního dílu, vydávají do ještě brutálnějšího a neúprostného turnaje, kde budou bojovat nejen mezi sebou, ale především proti síle temného vládce Shao Kahna. Jehož cílem je zničit zemi a podrobit si její obránce.
2: Whoa! I really don't feel comfortable hitting a girl. Koncertní film o Billie Eilish v režii Jamesa Camerona, irská komediální detektivka B-Team na stopě s Hugh Jackmanem a druhý díl akčního Mortalu Kombat jsou filmové premiéry začátku května. A za filmové experty našeho rádia se o to podělil Honza Tománek z olomouckého Metropolu. Děkujeme a příště zas.
3: Věřím, že se potkáme v některém z našich moravských kin.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
7: Zažijte hudbu, ze které mrazí. Čarovné tóny macochy ovládnou jeskyně moravského krasu od 3. do 7. června. Užijte si rokovou smršť kapely Arytmia, operní árie Štefana Margity nebo jazz Jiřího Stivína v unikátní akustice podzemí. Čarovné tóny macochy. Vstupenky v síti Ticketportál.
8: Party, nemáme čas. Musíme zpátky do minulosti, jinak Olpran ztratí svou budoucnost.
9: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
8: Na elektrokolech a kolech od Olpranu. Dojedi s nimi kamkoliv.
9: Skvělý nápad! Už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
8: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Olpran, naše cyklistická budoucnost, začíná teď.
10: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Olpran.cz.
11: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x100 gramů s apkou za 64,90. A řepkový olej Gustona 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 28.4.
12: Franto, představ si, že i Laďa s Jarinem vozí šrot do kiveku.
13: No a? Však ať vozí. Říkám to všem. Jejich 4 provozovny zvládnou vykoupit i zpracovat železo, barevné kovy a zlikvidovat vozidla. A to bys koukala. Aspoň bude všude uklizeno.
12: Fakt jo? A vyplácí pořád peníze za ten dovezený autovrak?
13: To si píš.
12: Teda Franto, to běžím říct holkám.
13: No, to běž.
14: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je kivek. S měkkým i a dvojitým v, CZ.
15: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
16: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
15: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
17: Izomat stavebniny.
18: Květnová akce Fizomatu. 1+1 zdarma. Ke každému kbelíku pastovité umytky Cemix náleží 5 lepicí stěrky zdarma.
19: Cemix fasáda, trvalá paráda.
18: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat.
1: Tohle je Rádio Hana.

0: počasí.
1: Jaká je předpověď počasí pro pátek 8. května? Teploty mezi 16 a 19 stupni Celsia a k tomu většinou zatažená obloha. A co víkend?

0: šéf hudby komentuje nejlepší bondovky všech dob. Je to Berger, Marek Berger a má povolení vysílat.
1: Dobrý den, je mi ctí vám představit další bondovku a to v pořadí již 23. Daniel Craig je zpět jako agent 007 s názvem Skyfall. Tentokrát bude bondová loajalita vůči M vystavena nelehké zkoušce, když začne pronásledovat její vlastní minulost. 007 musí vystopovat a zneškodnit narůstající hrozbu, ať už ho to stojí cokoliv. Snímek se stal nejúspěšnějším filmem roku v Británii a také doposud nejúspěšnější bondovkou. Před premiérou ve Spojených státech utržil během pouhých 10 dní 287 milionů amerických dolarů, čímž se zařadil i mezi nejúspěšnější filmy v celé historii Velké Británie.
0: Bondovky nahané. Protřebat, nemíchat. Volume doprava.
1: Cestovní pas Jamese Bonda, Daniela Craiga, není filmovou rekvizitou, ale oficiálním dokumentem vydaným britským ministerstvem vnitra. Z bezpečnostních důvodů ale obsahuje zakódované informace, zabraňující jakémukoliv reálnému použití. Tuhle bondovku zpívá obyvatelka Londýna Adele Lauryn Blue Atkins, která už v roce 2008 převzala cenu kritiky, která je udílena umělcům, kteří ještě nevydali album, ale mají neskutečný talent. Tady je rok 2012, tady je Adele a tady je bondovka Skyfall.
0: Nejlepší bondovky všech dob posloucháte na rádiu Hana právě teď.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Naše rádio vás pravidelně bere do světa filmových premiér a novinky tohoto týdne v moravských kinech sleduje náš filmový expert Honza Tománek z olomouckého Metropolu. Honzi, ahoj.
2: Zdravím tě, Lukáši, a stejně tak i všechny posluchačky a posluchače. Dneska začneme koncertním filmem, konkrétně Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft the Tour, koncertní film, který vznikl v průběhu beznadějně vyprodaného stejnojmenného turné právě Billie Eilish. A zajímavostí k tomu je, že film natočil nikdo jiný než slavný režisér James Cameron, který stojí například za sérií Avatar. Vzhledem k tomu, že se o jeho roži postaral tento génius a inovátor, nepůsobí proklamace o divácky nezapomenutelném a pohlcujícím zážitku nijak přehnaně. K naplnění Cameronových záměrů by mělo výrazně přispět 3D provedení, ve kterém by se měl film optimálně promítat.
3: It's gonna be loud. Duh.
2: Pokračovat budeme filmem B-Team na stopě, což je konkrétně irská komedie nebo novátorská detektivka, ve které hlavní roli hraje známý oblíbený herec Hugh Jackman a hraje roli George, neboli pastýře, který každou noc čte svým milovaným ovcím detektivní romány v domnění, že jim stejně nemohou rozumět. Když však záhadná událost naruší život na farmě, ovce si uvědomí, že se sami musí stát detektivy.
4: Tajemství mýho životního štěstí je v tom, že chovám ta nejmilejší zvířata na zemi. Ovce. Tohle je moje stádo.
2: Při sledování stop a vyšetřování lidských podezřelých dokazují, že i ovce mohou být brilantními řešiteli zločinu.
5: Kdykoliv jen o ten případ zavadím,
6: to je moje.
5: Objeví se ovce. Stopa.
6: Díky všem.
2: No a nakonec tady máme druhý díl pokračování série Mortal Kombat, oblíbené akční, dobrodružné a fantasy série, ve které se šampioni ze Zeměříše, včetně oblíbených postav z prvního dílu, vydávají do ještě brutálnějšího a neúprostného turnaje, kde budou bojovat nejen mezi sebou, ale především proti síle temného vládce Shao Kahna. Jehož cílem je zničit zemi a podrobit si její obránce.
1: Whoa! I really don't feel comfortable hitting a girl. Koncertní film o Billie Eilish v režii Jamesa Camerona, irská komediální detektivka B-Team na stopě s Hugh Jackmanem a druhý díl akčního Mortalu Kombat jsou filmové premiéry začátku května. A za filmové experty našeho rádia se o to podělil Honza Tománek z olomouckého Metropolu. Děkujeme a příště zas.
2: Věřím, že se potkáme v některém z našich moravských kin.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
7: Květnové novinky Rádia Haná.
8: Peníze létají eterem.
7: Vaše milovaná megahra Šťastná trojka Rádia Haná jede v květnu dál.
9: Vyhrál jsem ve Šťastné trojce 3000 korun.
10: A vyhrála jsem ve Šťastné trojce 4000 korun.
8: Každý všední den losujeme poslední 3 čísla vašeho telefonu
7: a z obyčejného dne
8: může být den výherní.
9: Hrajte taky s Rádiem Haná, je to super.
7: Poslouchejte a berte prachy. Haná žije hokejem.
8: Mistrovství světa?
7: Jasně.

0: Dnešní výlet je pro opravdový fajnšmekra.
1: Jednoduše, Rádio Hana v květnu.
2: To jsou prachy na ruku,
1: sportovní emoce
2: a jaro plné dobrodružství.
1: Zesilte rádio.
2: Zesilte život.
1: Takové jsou květnové novinky Rádia Hana. Rádio Hana.

0: zprávy Rádia Haná.
1: Jsou tady další zprávy na naší vlně. Šance, která může zásadně změnit život začínajícím umělcům, je po roce zpět. Rádio Haná ve spolupráci s Olomouckým krajem a studiem Ta muzika oficiálně zahajuje 9. ročník celostátní soutěže Rádio Talent. Mladí hudebníci do 30 let s vlastní autorskou tvorbou mohou své přihlášky zasílat až do konce května. Na absolutního vítěze čeká profesionální produkce singlu i mediální podpora. Krajský soud v Brně obdržel návrh na vyslovení neplatnosti hlasování v místním referendu v Prostějově o délce plánovaného bazénu. Plebiscitu se 12. dubna zúčastnilo málo lidí, takže jeho výsledek není pro město závazný. Autoři návrhu požadují, aby se referendum opakovalo na podzim souběžně s komunálními volbami. ČTK to sdělila mluvčí radnice Jana Gáborová. Olomoucký kraj vyhlásil nový ročník soutěže Cena hejtmana Olomouckého kraje za společenskou odpovědnost. Zapojit se mohou firmy, obce a organizace, které svou činností a aktivitami rozvíjí region. Berou ohledy na životní prostředí a společnost, kde působí. Sport. České florbalistky zvítězily ve druhém utkání na juniorském mistrovství světa v italském Lignanu Sabbiadoro nad Slovenskem 8-3 s plným počtem 4 bodů vedou tabulku skupiny B a zajistili si postup do sobotního semifinále. V pátek ještě budou hájit první místo v duelu se Švýcarskem od 16 hodin.
0: Počasí.
2: Jaká je předpověď počasí pro pátek 8. května? Teploty mezi 16 a 19 stupni Celsia a k tomu většinou zatažená obloha. A co víkend?

0: Je t'aime.
1: Nejlepší hudební výběr. Byla půlnoc.

0: Podle ministra zdravotnictví zůstává situace ve většině regionů klidná.
1: K soudu prostřednictvím telekonference.
2: Že když budeme takhle pracovat a makat, takže se toho šťastného konce dočkáme.
3: Z mobilu, z internetu, z rádia i televize. Nové zprávy se na nás non-stop valí ze všech stran. Kdo tomu má rozumět? My! Na Rádiu Hana šetříme váš čas a vysíláme jen to nejdůležitější. Zdlouhavě říkat vše umí kde kdo. My vybíráme to podstatné. Stručně, užitečně, pravdivě. Zprávy Rádia Hana. Váš spolehlivý zdroj ověřených informací. Každý den. Město nebo vesnička, my jsme vaše jednička. Rádio Hana. Rádio Hana. Rádio.

Vyplašený zajíc běhal po polích a pak našel smrt v pažích tetovaných. Kočovali ulicí a náměstí.

že když muž a žena poslouchají podobný typ hudby, tak se ve vztahu lépe snášejí? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební